0: Pro dobrou náladu Rádio Jih.
1: Aj.

Poslouchejte Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Radio Jich.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Dáme to, Mána!

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát soutěžíme v Tajemném jihu o 50-litrová balení prémiového vermikompostu od Petra Diváckého. Dopřejte své zahradě poctivou sílu ze šardic bez chemie. Více informací na petrdivácký.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 5:40, krásné úterní ráno, Moravo, dnes za ten 5.5. Za chviličku Lady Gaga, Abrakadabra, tento kouzelný song pošleme Klaudím, jež mají dneska svátek. I přes nelichotivý výklad jména je Klaudie pozoruhodným ženským jménem, hodí se pro moderní ženy, které jsou nejenom talentované, ale také krásné. A talentované a krásné Klaudie máme i tady na jižní a jihovýchodní Moravě, tak gratulace míří na Uhersko Hradisko, kde máme 13 žen s tímto jménem, na Kyjovsku žije 7, Znojemsko jich hlásí 25 a Vyškovsko 5. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Cindy a Jasper, tak hafanům a kočičkám všechno nej. No a pojďme mrknout v úterý 5.5. lehoulince do historie. Voda, lodě a výletní atmosféra, kterou zná snad každý z jižní Moravy. Přesně před 80 lety byl zahájen provoz lodní dopravy na Brněnské přehradě. První lodě se jmenovaly Morava a Brno, každá pro 90 cestujících. Společně vozili cestující mezi Bystrcí a Veveřím a už tehdy šlo o oblíbený způsob, jak se dostat k hradu nebo si užít výlet po vodě. Plavba po Brněnské přehradě je krásný a pohodový zážitek, který za rádiu jich určitě můžeme doporučit. A v 5.41 doručíme také hudební dáreček. V úterý 5. května míří ke Klaudiím.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut a bude 6. Toto v úterní ranní zírády, jak byly Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si. Tak za chviličku zaspomínáme na Madonu a její pesku Hang Up. No ale teď už je tady skřiťák a ranní vtípek. Dobré ráno.
1: No krásné ránečko, dámy a pánové, máme tady jednu velmi, velmi upřímnou ženu, protože ta tvrdí, nechci tedy tvrdit, že jsem přibrala, ale byla doma, byla doba, kdy se mi do vany vešla i voda.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: se nám 6. hodina. Tady je přehlídka hitů pro dobrou náladu. Po 6. třeba Linkin Park a Jay-Z. Miraja Tenkrát. Nebo Hunter X a Golden. Už za chvíličku taky prozradíme, jak dnes bude. Mimochodem i dnes úterý 5.5. nás čekají letní teploty. Soutěžit budeme i dnes o letecký zájezd do Řecka. A potvrdíme si, že na jižní Moravě se prohlubuje bohužel sucho.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, minutka, odbije 6. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Na jižní Moravě se prohlubuje sucho a silničáři u Blučiny řeší nebezpečné porušování zákazu na cyklostezce. Na jižní Moravě se dále prohlubuje sucho a v nejbližších dnech se výrazné zlepšení nečeká. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm sucha v půdě a další velká část území je na tom jen o málo lépe. Podle projektu Intersucho může na Moravě hlavně směrem na východ tento týden pršet jen minimálně, někde vůbec. Na vině se suchem je hlavně velmi suchá zima a začátek jara, kdy podle Českého hydrometeorologického ústavu spadlo nejméně srážek od roku 1961. Sucho už komplikuje zemědělcům růst plodin, oslabuje lesy a zároveň zvyšuje riziko požárů. Frekventované cyklostezce mezi Brnem a Vídní u Blučiny cyklisté často ignorují zákaz vjezdu kvůli stavbě obchvatu. Denně jde o desítky případů, kdy lidé projíždí přímo staveništěm nebo ho objíždí přes pole. Podle firmy M-Silnice tím riskují vážné nehody kvůli pohybu těžké techniky. Uzavřený úsek má oficiální objízdnou trasu, ta ale vede po nespevněných cestách, což řadě cyklistů nevyhovuje. Silničáři ze správy a údržby silnic Jihomoravského kraje zvažují další opatření, protože situace začíná být nebezpečná.
2: Počasí.
0: Teploučko, ale zase větrno. Úterý 5.5. podle meteorologů nabídne polojasnou oblohu, občas ale i oblačnou. Oblačnost bude ale částečně průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty až 28 stupňů Celsia. Na jihu kraje výjimečně až 29 stupňů. Ve Zlínském kraji 26, výjimečně až 27 stupňů Celsia. A jak už jsme podotkli, i dneska máme počítat s větrným počasím. I dnes nás čeká v jižní a východní části kraje vítr čerstvý v nárazech kolem 15 metrů za sekundu. Minutku po 6. hodině přiblížíme ranní teploty. Dambořice, Dolní Věstonice 12, Zlín, Dolní Němčí 15 stupňů Celsia.
5: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty. Pozor stále v Břeclavi, v křižovatce u Cukrovaru. Probíhá oprava povrchu, počítejte s možným nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Dvě minutky po 6. hodině jsou tady Linkin Park a Jay-Z. Thank you, far too kind.

0: 9 minut po 6. hodině Maroon 5 a Sugar, za chviličku mi daj Tenkrát a nebo Gustavo Lima. Je úterý 5.5. A pojďme na téma, které asi zrovna neřešíme, když vyrážíme večer ven. Bezpečnost v klubech a barech v Česku má podle hasičů vážné trhliny. Dosavadní kontroly totiž odhalily skoro 1200 nedostatků. Hasiči už zkontrolovali stovky podniků a v řadě z nich narazili na zásadní problém. Chybějící nebo dokonce zablokované únikové východy. Právě ty přitom mohou v krizové situaci rozhodnout o životě. Mimořádné kontroly začaly po tragickém požáru ve švýcarském horském středisku, kde o silvestrovské noci zemřeli desítky lidí. Oheň se tehdy šířil velmi rychle a lidé se snažili dostat ven úzkým schodištěm. Podobné problémy se přitom řešily už loni po požáru restaurace v Mostě, kde zemřelo 7 lidí. Kontroly tehdy odhalily nedostatky u více než třetiny podniků. Hasiči chtějí letos prověřit celkem 770 podniků po celé republice a podle dosavadních zjištění je jasné, že nedostatků je celá řada. Nejčastěji to bylo nedodržení podmínek užívání stavby, nepředložení povinné dokumentace a neprovádění preventivních požárních prohlídek. Takže téma pro hasiče určitě i na tento rok zcela otevřené.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

taky se vám zdálo o čistém Egejském moři s dlouhou obláskovou písečnou pláží. No, není se čemu divit, že ano, protože i dnes úterý 5.5. pokračuje soutěž luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun. I dnes vám dáme šanci najít to správné místo v letadle a když se dívám do tabulky zatím typnutých míst, tak musím opět a znovu stejně jako včera konstatovat, že si mnozí neděláte poznámky. A to je chyba, protože se nám objevují znovu a znovu sedadla, která už byla typována. To je zbytečně promarněná šance. Tudy by to asi nešlo tímto směrem, tedy ne. Ale snad budete mít dneska více štěstí, pevně v to věříme. Jak už bylo řečeno, i dneska budeme soutěžit. Ostatně první šanci dostanete už v této hodince. Podrobné informace na našem webu www.radio.cz a nebude to jediná soutěž, kterou vám dneska třeba konkrétně v ranní jízdě rádi jich nabídneme, protože i dneska tady bude soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře budeme mít další dva lupeny na Mklv Fest, jež se uskuteční 1. srpna na Amfiku v Mikulově a živě vystoupí třeba Mikulas.

0: bude chybět Mike Spiri. Ale třeba taky Adamiši, Kontrafakt a mnoho, mnoho dalších. Tak, dvě vstupenky na Mklv Fest v dnešní soutěži. Dejte si pozor na jazyk, jsou připraveny, tak buďte připraveni i vy. Hezké úterní ráno, ať se vám daří, za chviličku Hunter X a Golden.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ranní z Radia The Wanted a Walks Like Rihanna. Už za chvíličku taky kapela Kabáta Bára. Na playlistu Kylie Minogue. Nebo DJ David Guetta. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy už za chviličku v úterý 5.5. nabídne Indros. Nabídne vám krátké jihomoravské zprávy, podíváme se na ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty. Díky, že i dnes ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy.
1: Nalaďte si rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, za minutku bude 6:30.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Park Danuše Muzikářové v centru Brna čeká rozsáhlá rekonstrukce za desítky milionů korun. Městská část Brno-Střed chce místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a setkávání. Vznikne nové malé náměstí s fontánou, upraví se chodníky, osvětlení i zeleň. Venkovní bazén z Zlínských lázní je bez vody a prochází největší rekonstrukcí od svého otevření. Původní obklad z 80. let nahradí nová folie, která má zabránit únikům vody a dalším škodám. Součástí oprav jsou i nové rozvody, oprava nádrže a modernizace vstupů do bazénu.
1: Počasí.
8: Momentálně měříme v Břeclavi 10 stupňů, stejnou teplotu hlásí i Lanžhot, 14 měří pak Vacenovice a Buchlovice.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A pozor, stále v Břeclavi v křižovatce u cukrovaru probíhá oprava povrchu vozovky, počítejte s možným nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu.
9: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Zítra na zámku v Moravském Krumlově odstartuje Muchova stezka. O co půjde, rozradíme už za pár minut. Teď ale skoro minutku po půl sedmé. Zpátky k hitům pro dobrou náladu v úterý 5.5.26. Slibovaná kapela Kabát a Bára. A už za kolečko taky Taylor Swift a její Shake It Off.

0: Swift a Shake It Off. 6.37 v úterý 5.5. zamíříme také za kulturou, protože zítra na zámku v Moravském Krumlově odstartuje Muchova stezka. Nebude u toho chybět dokonce ani pravnuk slavného malíře Alfonse Muchy. Celý projekt propojuje místa, kde Mucha žil a tvořil, třeba Ivančice, Brno nebo zámek Zbiroch. Až do října se tam můžete vydat na výstavy i kulturní akce, které ukazují, jak je Muchův styl inspirativní i v dnešní době. A hlavní téma, přechod od jeho typického zdobného umění až k modernímu designu a digitálním technologiím. Takže jestli hledáte tip na výlet s trochou kultury navíc, tohle je přesně pro vás.
1: Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury. Ekocentrum Trkmánka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmánka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat bavice a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:45 v úterní ranní zjedy J9 Geta, tedy Swims, Atoms and I. Ano, na rádiu jejich zaplať vámu máme celou řadu soutěží o fantastické ceny, ale přece jenom, když se soutěží o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun, je to trošičku něco jiného. A i dneska po rádu zkusíme najít místo v letadle, i dneska zkusíme štěstíčko. Možná, že právě úterý 5.5. je ten den.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Mimochodem, konkrétně vás pošleme na překrásný řecký ostrov Evia, druhý největší ostrov po Krétě, ale ba co víc, bydlet budete ve vile Eleny v letovisku Pevky a na pláž to budete mít pouhých 60 metrů. V podstatě se tam člověk může z postele dokotulat. No naprostá parádička, odlet z Brna, do Vča je potřeba, aby byla od 11. do 18. června, respektive v tomto termínu byste si, pokud jste zaměstnaní, měli se šéfem či šéfovou domluvit volníčko. Odlet a přílet do Brna, no pohodička. Teď už je vám to správné místo v tom letadle. I dneska můžete typovat z čísel 1 až 25 a z písmen A až F a úplně ideálně, kdyby to bylo to správné sedadlo, nebo aspoň minimálně to, které ještě nebylo typováno, aby jsme se postupně dostali k tomu správnému sedadlu, protože bohužel i včera zaznělo nějaké to místo, které už bylo typováno a tudy cesta rozhodně nevede. Tak držíme pěsti, volejte právě teď na 518-345-678. Pojďme zkusit najít správné místo v letadle, které s vámi odletí do Řecka a vy tam v klidu a v pohodě budete chytat bronz se svou milou, nebo třeba se svým milým. Dobré ráno přejeme komu?
2: Ahoj, to je David.
0: Na Varda Tiškovic. Super. David, co ty a dovolené? Stačí se urvat v práci třeba alespoň jednou za rok na nějakou tu dovču?
2: No ano, to musí být.
0: A musí to být třeba u moře nebo někde u vody?
2: No, dá se říct, že je to jedno, hlavně si člověk odpočine.
0: Jasně. Tak my ti držíme samozřejmě pěsti, i po tobě budeme chtít to správné místo v letadle, tak sem s tím písmenem i číslem, prosím.
2: No, tak myslím, že řada C vůbec nebyla. Dáme Cčko a třeba 11.
0: C11. Mimochodem, jdeš na to velmi dobře s tím, že říká, že Cčko ještě nebylo. No, tak uvidíme, vlastně uslyšíme, jestli pak C11 je ten správný tip. C11. Je to správné místo letadle? Pristy. Ale rozhodně ti moc děkujeme za ten aspoň v jednom pohledu správný tip, že to nebylo to sedadlo, které už bylo typováno. Moc děkujeme, krásný den a za 48 hodin, když to někomu jinačemu nevíde, to můžeš zkusit znova. Jo?
2: Ano, příště, díky.
0: Moc díky, měj se hezka, se ti daří, ahoj, čau, čau. No tak dámy a pánové, C11 zapsat, tedy v případě, že si zapisujete ty bohužel nesprávné typy, což ale zase ten nesprávný tip otevírá dveře vám, kteří to chcete zkusit. Třeba už té další hodince zkusit získat luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun na rádiu Jih díky partnerovi soutěže, jimž je cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz a ještě jeden web www.radiojih.cz, veškeré info o této soutěži a nejenom o ní na našem webu. Tak budeme si navzájem držet pěsti, třeba to v té další hodince vyjde. To by bylo oslav v úterní ranní jízdě. Za chvíličku kapela Queen.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: za chviličku Clean Bandit, Adam Jilová, to teď ale míříme na cesty.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A začneme v Břeclavi, v ulici Sovadinová, dopravní nehoda dvou osobních aut, počítejte se zdržením. A pozor taky na silnici 42, 43 u Hrušek za motoristem u Husára, kvůli uvízlému autu na přejezdu je provoz zastaven. Vozidlo tam bylo, když padly šraňky, respektive tam bylo, když padly šraňky, no a snažilo se vyjet ven. Vlak zrovna projížděl, naštěstí auto netrefil, ale jak už bylo řečeno, provoz je v tuto chvíli na přejezdu za motoristem u Husára směrem na... To je uzavřen. Tak počítejte se zdržením. Šťastnou úterní cestu.
1: Rádio Jih. Hrajeme hity pro

0: úterní raní s Jacqueline Bandit, Demi Lovato, po 7 hodině třeba J-Lo, Jennifer Lopez, taky Nike. A po 7 zazní Pekař a jeho Bůh. Brno Střed chystá proměnu parku, Danuš je muzikářové v centru města. Podrobnější budeme v úterních jihomoravských zprávách rádiích dnes s datem 5.5. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující až 29 stupňů Celsia. A my slibujeme, že i po 7 hodině budeme zkoušet hledat místo v letadle.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina? Mňam. V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
8: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí Kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
0: Hezké slunné úterní ráno, Moravou odbíjí 7. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Brno Střed chystá proměnu parku Danuše muzikářové v centru města a Zlínské lázně opravují venkovní bazén. Lidé se vrátí v červenci. Park Danuše muzikářové v centru Brna čeká rozsáhlá rekonstrukce za desítky milionů korun. Městská část Brno Střed chce místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a setkávání. Vznikne nové malé náměstí s fontánou, upraví se chodníky, osvětlení i zeleň. Součástí změny také zrušení nevyhovujících toalet. Nové zázemí vznikne spolu s podzemními garážemi. Práce by mohly začít ještě letos v létě nebo na podzim. Venkovní bazén Zlínských lázní je bez vody a prochází největší rekonstrukcí od svého otevření. Původní obklad z 80. let nahradí nová folie, která má zabránit únikům vody a dalším škodám. Součástí oprav jsou i nové rozvody, oprava nádrže a modernizace vstupu do bazénu. Pokud práce půjdou podle plánu, lidé by se mohli vykoupat už letos v červenci. Areál, který spravuje steza Zlín, ročně navštíví přes 400 000 lidí a do budoucna se počítá i s dalším rozvojem.
1: Rádio Jih.
9: počasí.
0: Předvládne dnes bude polojasno, občas oblačno, oblačnost bude ale částečně průsvitná, nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje výjimečně až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji výjimečně až 27 stupňů, k tomu ale zase i dnes silnější vítr v jižní a východní části kraje, máme počítat s čerstvým větrem z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Míříme k ranním teplotám, skoro 2 minuty po 7 hodině Hodonín, Svatobořice, Mistřín, Boleradice i Šlapanice po 14 stupních Celsia.
14: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky na cesty na silnici 1/55 v Petrově srazilo nákladní auto chodce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Počítejte se zdržením. Připomínáme, v Břeclavě v ulici Sovadinová dopravní nehoda dvou osobních aut. Počítejte také se zdržením. A pozor stále za motoristem u Husára, jak je železniční přejezd směrem na firmu Toje, tak tam vylo auto s vlekem. A zrovna v době, kdy projížděl vlak, naštěstí ke kolizi nedošlo, ale provoz je tam zastaven. Tak počítejte s dlouhým zdržením. Šťastnou úterní cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A tady už je slibovaná herečka a zpěvačka Jennifer Lopez.

0: vám v úterý 5.5. z ranní jízdy rádia, kde se minu po 7. hodině blahopřejeme k dnešnímu svátku. I přes nelichotivý výklad jména je Klaudie pozoruhodným ženským jménem, hodí se pro moderní ženy, které jsou nejenom talentované, ale také krásné. A talentované a krásné Klaudie máme i na jižní a jihovýchodní Moravě. Na Hodonínsku jich máme 17, na Břeclavsku 10, slavit se bude i na Veselsku, kde máme 8 žen se jménem Klaudie, z Línsko jich hlásí 15 a na Uherskobrodsku jich máme 12. Taky tam pofrčí hudební dáreček z ranní jízdy rádia. To ale ještě předtím musíme poblahopřát také našim kamarádům zvířátkům, hafanům a kočičkám. Svátek mezi našimi čtyřnohými mazly dneska slaví Cindy a Jasper. No a mrkneme i do historie. Voda, lodě a výletní atmosféra, kterou zná snad každý z jižní Moravy. Přesně před 80 lety byl zahájen provoz lodní dopravy, kde? No přeci na Príglu, na Brněnské přehradě. První lodě se jmenovaly Morava a Brno, každá pro 90 cestujících. Společně vozili cestující mezi Bystrcí a Veveřím a už tehdy šlo oblíbený způsob, jak se dostat k hradu nebo si užít výlet po vodě. Plavba po Brněnské přehradě je krásný a pohodový zážitek, který za rádio jich určitě můžeme doporučit. Zpátky ale ke Klaudii, jež mají dneska svátek, my jim posíláme hudební dárek 11 minut po 7. hodině Nike.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: hodin 17 minut úterní raní z JPKS a Bůh. Za chvilečku Pet Sky Love Rock and Roll a teď prozradíme, že číslo 5 žije a vypadá to, že se mu začínají zapalovat lítka.
1: Je to tak, čínský humanoidní robot totiž při vystoupení nečekaně objal tanečnici. Jak nastínil Lukeso, něco, co nebylo naprogramováno, tak jako v tom snímku číslo 5, kdy doopravdy jako měl ožít, měl být živý. No tak tady vypadá, že doopravdy něco podobného se stalo teď aktuálně v Číně v reálu. Humanoidní robot při školním vystoupení v čínské provincii Shenzhen nečekaně přerušil tanec a objal jednu z tanečnic, to, co doopravdy v tom svém programu neměl. Podle školy nešlo o plánovanou součást programu a studence se nic nestalo. Personál robota okamžitě otrhl a vystoupení pak pokračovalo podle plánu. Chudák robot. Video se rychle rozšířilo na internetu a vyvolalo debatu o tom, co incident jako mohlo způsobit, takže spekulovalo se o samostatném rozhodnutí robota i o zásahu operátora. Nakonec se ukázalo, že chování mohl ovlivnit signál dronů. Ten spustil náhodný příkaz k obětí, takže taková vadná elektronka z katody Olomouc možná dostala příkaz, který nebyl v plánu a už se vrhnul tam čínský humanoidní robot na jednu žačku, kterou objímal. Podobný problém se objevil v restauraci v Americe. Kapertínu, kde robot při tanci narážel do hostů a vybavení. Tam nevím, jestli něco nasosal předtím. Odborníci proto upozorňují do budoucna, že je potřeba roboty důkladně testovat, aby v podobných situacích neohrozili lidi. Vidíte, že se může stát jako cokoliv. Tady se nic nestalo, tam taky jako narážel, no tak se taky nic nestalo, ale jak přeci jenom musíme ty roboty hlídat, aby náhodou se nestalo něco, co třeba v budoucnu nechcem. No.
0: Možná by mohli mít na hlavě, tak jak měl golem šem, tak by mohl mít nějaký velký červený knoflík, jako že kdyby náhodou něco Peugeot Čeliska a on se výprve.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Daigo a Selena Gomez z úterní ranní zde. Dobré ráno, Moravo. 5 minut před půl osmou pro vás máme další ranní hudební jmény. Čekají nás Harry Styles, Miley Cyrus a nebo třeba taky Rybičky 48. 11.5. nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy, tu kratší verzi přinese do studia ranní zdy rádej. Uzá okamžik, Indro.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih. Tentokrát soutěžíme v Tajemném jihu o 50-litrová balení prémiového vermikompostu od Petra Diváckého. Dopřejte své zahradě poctivou sílu ze šardic bez chemie. Více informací na petrdivácký.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská, Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, minutka bude půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Na Jižní Moravě, včetně Brna, se dále prohlubuje sucho a v nejbližších dnech se výrazné zlepšení nečeká. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm sucha v půdě a další velká část území je na tom jen o málo lépe. Podle projektu Intersucho může na Moravě hlavně směrem na východ tento týden pršet jen minimálně, někde vůbec. Na frekventované cyklostezce mezi Brnem a Vídní Ublučiny cyklisté často ignorují zákaz vjezdu kvůli stavbě obchvatu. Denně jde o desítky případů, kdy lidé projíždějí přímo staveništěm nebo objíždějí přes pole. Podle firmy M-Silnice tím riskují vážné nehody kvůli pohybu těžké techniky.
1: Rádio Jih. Počasí.
8: Momentálně měříme v Hodoníně 14, stejně taky v Terezíně a v Kobylí. Staré město Uherského Hradiště již hlásí 16.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, na silnici 1/55 v obci Petrov srazilo nákladní auto chodce. Je tam zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, tak projíždějte opatrně. Přijem šťastnou úterní cestu.

0: 7.36, přesný čas, přejeme hezké úterní ráno dnes s krásným datem 5.5. Jsme si s kolegou zaspomínali na školní léta. Mimochodem, maturantu my dnes držíme pěsti. Co nevidět, Miley Cyrus anebo Bon Jovi s peckou It's My Life. Ano, i toto je život. Viděl jsem video, přátelé, jako z grotesky. Úsměvnou, ale bolestnou příhodu má za sebou majitel autoservisu v čínské provincii Kuangtung, kterému padající kapota skřípla prsty. Představte si, že máte otevřenou hauptnu, tam jsou ty spěry té kapoty toho motoru. No a on byl opřený o levý přední nárazník a tak s tím jako autem hýbal, asi já nevím, něco prostě zkoušel a teď zničil asi ta spěra prostě, nevím, kapalinová
1: povolila, nebo, to je, nebo něco,
0: to nebylo tak silné, tak to prostě páclo a němu zůstaly ty prsty mezi předním levým blatníkem a tou kapotou.

0: Tak začal hulákat. Z kanclu vyběhla jeho žena, která hned mu chtěla pomoct, na tu hauptnu chtěla otevřít, ale ona byla zacvaklá. A on jí říká, běž do auta, najdi to správnou páčku, otevři to. Tak ona do toho auta fakt vkůzila, zatáhla za páčku a zpátky utíkala k tomu manželovi, že mu tu hauptnu otevře, jenom že ona zatáhla za páčku, otevřela kufr. A porec chudák tam zval dál. Nakonec teda hauptnu se podařilo otevřít a borec pak ukázal mě na tu kameru, že dívejte na ty moje prsty, měl to jako, že oteklé, nic vážnějšího se mu naštěstí nestalo. A prý ten, ta příhoda jeho každodenní život neovlivní, ale fakt, kdybyste viděli to video, jak z grotesky. Paní se snažila, ale hold.
1: To jsi blbá úplně. Co jsi to otevřela?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: už dneska nesmrtelná klasika z konce let 90. Bon Jovi, It's My Life, úterní ranní jízdě. Hezké ráno Moravom, záklečko rybičky, 48 zamilovaný, nešťastná. Tak doufám, že jste zamilovaní nikoli nešťastní. I když u těch soutěží je to vždycky takové...
1: Jedině Rádio Jích vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: No buď člověk vyhraje, anebo nechci říct, že je zrovna nešťastný, ale aspoň chviličku smutný. Ale jinak, dámy a pánové, zapomeňte na pohlednice z dovolené. My vás za tu dovolenou rovnou pošleme. Zabydlíte se ve vile Eleny v letovisku Pevky a na pláž to budete mít pohodových 60 metrů. A já pevně věřím, že to zvládnete i v Žabkách a s kávou v ruce. No a když už zvládnete toto, tak je potřeba zvládnout ještě najít to správné místo v letadle, jež odlétá 11. června z brněnského letiště, vrací se 18. června téhož roku, tedy roku 2026, tak je potřeba mít volničko a myslím si, že to je to poslední, na čem by ta dovolená nějakým způsobem ztroskotala. Pojďme k tomu správnému sedadlu v tom krásném letadle. I dneska můžete typovat sedadlo z čísel 1 až 25 a písmen A až F. Dejte dohromady tu správnou kombinaci a frčíte. Co víc k tomu, dámy a pánové, dodat? Snad jen telefonní linku k nám sem do studia 518-345-678 a budeme doufat, že uslyšíme správné místo v letadle, že to nebude zase nějaké sedadlo, které už bylo typováno. To prostě potom ta šance přichází úplně vniveč. Tak držíme pěstím. Dobré ráno, přejeme komu a kam.
2: Zdravím, tady Zdeněk, cestovice.
0: Zdendo, dovolená, co ty a dovolená, jde to dohromady? Uděláš si aspoň jednou za rok čas a vyrazíš třeba někam k vodě?
2: Jo, určitě, udělám si čas. Rovno, vyjde, tak jo.
0: Rovnou k mořu třeba, jo?
2: Ano.
0: No a kde jsi byl loni?
2: V Egyptě.
0: V Egyptě, super. Tak letos Řecko může být?
2: Jo, může, tam jsem ještě nebyl. Tak...
0: No, výborně. Tak pojďme to napravit, pojď mě prosím tě říct to správné místo v letadle. Pojďme dát tu kombinaci toho sedadla.
2: Zkusím C5.
0: C5, jo, C jako Cyril a 5 jako pětka ve škole z matematiky.
2: Ano.
0: Ne u tebe, ale tady u nás, u některých. Tak dobrá, C5 zkoušíme. Zkoušíme, zdali pak sedadlo C5 je to správné, ještě rezervováno pro naše posluchače směrem do Řecka. C5. A ani to není správné sedadlo. Je mi to líto, za 48 hodin, pokud ještě soutěž bude trvat, tak to zkus znova. Měj se hezky, díky.
2: Díky, taky, ahoj.
0: Čau, čau a hlavu hore. C5 sice vedle jak ta jedle, ale další šance, alespoň pro další naše posluchači a posluchačky, tady stále ještě je, a to i díky cestovní kanceláři KM Travel, www.kmtravel.cz. To je cestovní kancelář, která nám dodala luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 000 korun a může být už dnes vaše. www.radiojich.cz. Mrkněte na podrobnosti této soutěže a poslouchejte dál Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Další soutěžní kolo už je teď připraveno.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Yeah.

0: Jason Derulo ve finále jedné z hodinek úterní ranní jízdy po 8. Tady s námi bude Scatman John a pecka Scatman z let 90. Z těch novějších třeba tedy Swims. A přidáme po 8. hodině i Veronu. Je úterý 5.5. v ranní jízdě rádych nabízíme i čerstvé jihomoravské zprávy. Víme, co se děje na jižní a jihovýchodní Moravě. 8 se dozvíte, že silničáři u Bločiny řeší porušování zákazu na cyklostezce. O co přesně jde, prozradíme, co nevidět. Přidáme aktuální předpověď počasí, jež v jihomoravském kraji slibuje až výjimečně 29 stupňů Celsia. Teploučko tady bude, ale teploučko vám bude určitě i v Řecku.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, vářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně v Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
5: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
6: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh.
8: Bod 3. Plíseň.
9: Vyvrhnout, přetřít.
11: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
12: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Je přesně 8 hodin, hezké úterní ráno, Moravo.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
17: Na jižní Moravě se prohlubuje sucho a silničáři u Blučiny řeší nebezpečné porušování zákazu na cyklostezce. Na jižní Moravě, včetně Brna, se dále prohlubuje sucho a v nejbližších dnech se výrazné zlepšení nečeká. Více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm sucha v půdě a další velká část území je na tom jen o málo lépe. Podle projektu Intersucho může na Moravě hlavně směrem na východ tento týden pršet jen minimálně, někde dokonce vůbec. Na vině se suchem je hlavně velmi suchá zima a začátek jara, kdy podle Českého hydrometeorologického ústavu spadlo nejméně srážek od roku 1961. Na frekventované cyklostezce mezi Brnem a Vídní u Blučiny cyklisté často ignorují zákaz vjezdu kvůli stavbě obchvatu. Denně jde o desítky případů, kdy lidé projíždějí přímo staveništěm nebo ho objíždějí přes pole. Podle firmy M-Silnice tím riskují vážné nehody kvůli pohybu těžké techniky. Uzavřený úsek má oficiální objízdnou trasu, ta ale vede po nespevněných cestách, což řadě cyklistů nevyhovuje. Silničáři zvažují další opatření, protože situace začíná být nebezpečná.
16: Počasí.
0: Teplé a postupně větrné počasí nás čeká v úterý 5. května. Předváda dnes bude polojasno, občas oblačno, oblačnost bude ale částečně průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje výjimečně dokonce až 29 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji výjimečně až 27 stupňů. K tomu i dnes místy silnější vítr přes den v jižní a východní části kraje s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A právě 15 stupňů Celsia měříme 2 minutky po 8. hodině v Kyjově, Terezíně a Těšanech. Zdravíme do Lanžotu. Do Lanžota, kde měříte aktuálně 14 stupňů Celsia.
18: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno, i na cesty míříme do Brna, v ulici Bíteřská dopravní nehoda 2 osobních aut. Počítejte se zdržením stejně jako v Hvězdoslavově ulici, kde se také srazila 2 osobní auta. I tady počítejte tady se zdržením. Pěkné úterní ráno, si hem šťastnou cestu.
16: Ranní jízda.
19: Ranní jízda.
16: Na rádiu J.
0: Za pár minut dáme téma, které asi zrovna neřešíme, když vyrážíme večer ven, ale bezpečnost v klubech a barech v Česku má podle hasičů vážné trhliny. Budeme konkrétnější.

0: 10 minut po 8 v úterní raní je tady Swims a jeho Bad Dreams, co nevidět Sunrise Seveniu, anebo je Číren. No a teď k tomu tématu, které asi zrovna neřešíme, když vyrážíme večer ven, ale bezpečnost v klubech a barech v Česku má alespoň podle hasičů velmi vážné trhliny. Dosavadní kontroly totiž odhalily skoro 1200 nedostatků. Hasiči už zkontrolovali stovky podniků a v řadě z nich narazili na zásadní problém. Zablokované nebo dokonce chybějící únikové východy. Právě ty přitom mohou v krizové situaci rozhodnout o životě. Mimořádné kontroly začaly po tragickém požáru ve švýcarském horském středisku, kde o silvestrovské noci zemřeli desítky lidí. Oheň se tehdy šířil velmi rychle a lidé se snažili dostat ven úzkým schodištěm. Podobné problémy se přitom řešily už loni po požáru restaurace v Mostě, kde zemřelo 7 lidí. Kontroly tehdy odhalily nedostatky u více než třetiny podniků. Hasiči chtějí letos prověřit celkem 770 podniků po celé republice a podle dosavadních zjištění je jasné, že nedostatků je celá řada. Nejčastěji to zatím bylo nedodržování podmínek užívání stavby, nepředložení povinné dokumentace a neprovádění preventivních požárních prohlídek. No, docela problém. Tak uvidíme, na co dál narazí hasiči a snad téma, které, jak jsme říkali, zrovna příliš neřešíme, když vyrážíme večer ven, tedy bezpečnost v klubech, diskotékách a barech či vinárnách. Podle hasičů má velké trhliny a pevně věříme, že třeba, chci říct za pár týdnů, ale snad možná za pár měsíců, vydají hasiči další stanovisko, že je to všechno mnohem, mnohem lepší.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8:18, úterní ranní zvěč, Jiren, Shape of You, co nevidět, Verona už si pro nás jedou a když jsem tady Introsa slyšel zpívat, taky už si asi pro něho brzy přijedou. No ale teď případ, kdy i v 8 letech člověk dokáže něco velkého.
1: Ano, je to takový velký malý hrdina, dá se říct. Chlapec z letadle totiž uklidnil agresivní cestující. O co šlo? Neobvyklou situaci řešili cestující na letu z tureckého Izmiru do anglického Manchesteru, kde 8letý chlapec pomohl uklidnit velmi problémovou ženu a zabránil dokonce odklonění letadla. Ta situace byla prý už tak vážná, že pilot řekl, že tady teda bohužel se děje něco, co nechceme a budeme to muset odklonit a přistát dříve. Cestující během letu totiž křičela, nadávala a podle posádky dokonce ohrožovala personál při roznášení nápojů. Byla to takový démon, žena, jestli byla posedlá něčím nebo něco, nebo jestli měla nějaký záchvat, paniky a nějakého špatného psychického stavu, to se neví. Situace byla, jak už jsem ale na začátku říkal, natolik vážná, že piloti skutečně zvažovali změnu trasy a neplánované přistání. To je něco, co samozřejmě 92% těch pasažerů na palubě toho letadla nechce. Je to to poslední, co chcete, když někam letíte, aby se něco měnilo. Do dění se ale zapojil otec malým synkem a požádal, aby si ženu přesadili k ním. Chlapec ji pak začal přirozeně zabavovat, zpíval jí, ukazoval sběratelské kartičky a povídal si s ní o rodině. Právě klidná a lidská komunikace nakonec pomohla prý ženu úplně, ale úplně uklidnit a napětí na palubě opadlo. Prý to bylo jako, že si k němu přisedla, teď on jakoby polil nějakým klidem a paní doopravdy náhle přestala napadat okolí a hulákat na celou palubu. Letadlo nakonec mohlo bez komplikací pokračovat až do plánovaného cíle v Manchesteru. Po přistání si cestující přeci jenom převzala policii, přesto sklidnění jí žádný trest nemine. Letecká společnost následně chlapci i jeho otci poděkovala a připravuje pro ně odměnu za pomoc. Jakou to nevíme, já bych pro ně možná přivítal nějaké celoživotní třeba nějaké letenky nebo něco, to by byla možná krásná odměna. Nicméně jde vidět, že i v zázraky na palubě letadla se dějí. Možná nikdo by si netroufl tu ženu uklidňovat a pojďte se, malý chlapec 5letý, kartičky 8letý, kartičky to a to a to a náhle jako žena byla klidná jako beránek.
0: No představa, že ty bys tam někoho uklidňoval a začal zpívat, tak by mi si lidi začali z toho letadla vyskakovat, protože ty zpívat můžeš jenom v sebeobraně.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

recepty pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: Šťastného rána vám dělá společnost ranní z rádia, jejich dnes ta úterní za ten 5.5. A jakože už toho máme docela dost za sebou, tak musíme říct, že docela dost toho máme ještě před sebou. Třeba hity pro dobrou náladu, za chviličku Whitney Houston, I Wanna With Somebody. BB Rexa, Faithless. Nebo Voxel v naší ulici. Za chvilečku krátké jihomoravské zprávy, pak si dáme soutěž. Soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře další dva lupeny na fantastický MKLV Fest, který se uskuteční 1. srpna na Amfiku v Mikulově a živě vystoupí třeba Mikuláš Josef, Ben Christovou, Pam Rabbit, Mike Spirit anebo Adam Bichík a samozřejmě mnoho, mnoho dalších. No a dneska dáme taky další šanci soutěži, ve které můžete získat dovolenou v Řecku. Říkám, že toho máme před sebou ještě hodně. Tak hezké úterý, ať se vám daří a díky, že jste s Rádiem X, Rádiem Jižní Moravy.
1: Nalaďte si Rádio X na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radioich.cz. Radioich.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Hezké úterní ráno, je 8:30.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Park Danuše Muzikářové v centru Brna čeká rozsáhlá rekonstrukce za desítky milionů korun. Městská část Brno-Střed chce místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a setkávání. Vznikne nové malé náměstí s fontánou, upraví se chodníky, osvětlení i zeleň. Venkovní bazén Zlínských lázní je bez vody a prochází největší rekonstrukcí od svého otevření. Původní obklad z 80. let nahradí nová folie, která má zabránit únikům vody a dalším škodám. Součástí oprav jsou i nové rozvody, oprava nádrže a modernizace vstupu do bazénu. Pokud práce půjdou podle plánu, lidé by se mohli vykoupat už letos v červenci.
1: Rádio Jih. Počasí.
7: Momentálně měříme v Kyjově 15 stupňů, tu samou teplotu hlásí i Těmice, Hustopeče a Stupava.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A připomínáme, v Brně dvě dopravní nehody, v ulici Bíteřská dopravní nehoda dvou osobních aut a v ulici Hvězdoslavová taky dvě osobní auta v sobě. V obou dvou případech počítejte se zdržením. Šťastnou úterní cestu z ranní zdou rádia
1: Jih. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A teď už si pojďme vychutnat muziku z let 80. Tady je slibovaná Whitney Houston a ona Dance with Somebody. Minutku po 8:30 v úterní ranní jízdě.

0: Bibi Rexa a vzpomínka na Faithless v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Tak co, jste připraveni dát si pozor na jazyk a získat další dvě vstupenky na Melkalove Fest, který se uskuteční 1. srpna na Amfiku v Mikulově, kde živě vystoupí třeba Mikolas Josef. Ben Christoval. Ben Rabbit. A třeba taky Mike Spirit. Ale chybět nebudou ani Adam Myší, Kontrafakt a mnoho další. Tak máte-li chuť a čas zažít pořádný kulturní zážitek, volejte právě teď na 518-345-678, volejte k nám sem do studia a zkuste své štěstí, zkuste si dát pozor na jazyk. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Daliborovi, volám na festival.
0: Ano, Dalibore, voláš na soutěž o dvě vstupenky na Melkalove Fest, když jsou skuteční 1. srpna na Amfiku v Mikulově. Pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Jsou jasná.
0: Jdeme na to. Takže, Dalibore, byl jsi už někdy na festivalu?
2: Nebyl jsem na festivalu.
0: Ani v Mikulově?
2: Nebyl jsem v Mikulově.
0: A do Břeclavy jezdíš na festival?
2: Jezdím na festivaly rád.
0: Vstupenky si necháš pro sebe?
2: Nechám si vstupenky pro sebe.
0: A zkus použít jiná číslovička v té odpovědi. Vstupenky si necháš pro sebe?
2: Vstupenky si nechám pro sebe.
0: Poprosím tě o jiné slovíčka v té odpovědi, jinak nemůžeme odpověď uznat. Takže vstupenky si necháš pro sebe, ano nebo ne?
2: Budu si nechávat vstupenky pro sebe.
0: A máš vůbec 1. srpna čas vyrazit?
2: Budu mít určitě 1. srpna včas vyrazit.
0: Takže nepůjdeš do práce?
2: Nepůjdu do práce.
0: A myslíš, že trefíš do Mikulova?
2: Určitě trefím do Mikulova, protože to tam velmi dobře znám.
0: Super, a pojedeš autem, že?
2: To ještě uvidím, jestli pojedu autem.
0: Dobře, my ti blahopřejeme, dvě vstupenky na Melkalove Fest jsou tvoje, užij si to tam a hezký den, měj se, čau, čau.
2: Jo, taky si to užiju, hezký den.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Minutku po 8:45. Drink some margaritas by... Úterní ranní jízdě Lost Frequencies. Co nevět Rihanna, Jay-Z a Umbrella. No na jedné straně možná mnozí říkají tak ještě, že v štěstí nepotřebujeme ty deštníky, na stranu druhou motyky se lámou, práší se jak za kočárem, nějakou tu dešťovou kapku by to chtělo. No ale teď se vydáme do Itálie, vydáme se za sýrem, protože v Itálii, představte si, můžete zajistit úvěr v bance sýrem. Italská kuchyně je samozřejmě na světě velmi oblíbená, napodobovat se ji snaží snad všude na světě. Asi největší italskou specialitou jsou ale sýry. V Itálii je přijímají dokonce, jak už jsme říkali, i v bance. Je to tak, banky tam běžně přijímají slavný Parmigiano Reggiano jako zástavu. Tento tvrdý sýr totiž zraje klidně i 2 roky a čím déle zraje, tím více roste jeho hodnota. Výrobci ale mezi tím, co sýr zraje, potřebují prachy na další výrobu a právě tady přichází ke slovu banky. Například Credito Emiliano má speciální sklady, kde leží tisíce kol sýra v hodnotě miliard korun. Farmář sýr uloží, banka mu půjčí až 3/4 jeho ceny a sýr si v klidu dál zraje. No a kdyby náhodou dlužník nesplácel, banka sýr jednoduše prodá, protože jeho cena roste, většinou na tom ještě vydělá. Tak si představte, když se řekne banka, tak si představíme nějakou bankovní úřednici, bankovního úředníka, že šlajvka, bla, bla, bla, distingovaní lidé. No a Emiliano Credito má prostě halu, kde jsou, jak už bylo řečeno, tisíce kol sýra.
1: Jako řekl
0: prostě
1: byste...
0: hala, kde je jenom sýr.
1: To nevymyslíš, na druhou stranu to dává smysl, že jak jsi říkal, jak dlouho to zraje, jakou to má cenu, jakou to má hodnotu a tak dále, tak to vlastně dohromady relativně dává i s ohledem na to, že třeba o ty peníze žádají ti výrobci toho sýra a tak dále, to dává prostě jednoduše smysl, no.
0: Tak dáme si pro hypotéku, že?
1: Co navazíš?
0: No ne, tak jako čím jako budete ručit, že? No tak tady tím majetkem. A nebo mám ještě v lednice, aj dám 30, ne, 1 štanglu. Bude to stačit? Už mi volali chocholouška.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké úterý dnes, datem 5.5. po 9. hodině budeme na rádiových servírovat hity pro dobrou náladu. No a na playlistu Benassi Bros, Every Single Day. Lamen nabídne Kateřina Marie Tichá. A Be Mine zase DJ Tim Kamra. Za chviličku Indros nabíde další čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme ale i do Zlínských lázní, jež opravují venkovní bazén. Prozradíme, kdy se do něj návštěvníci vrátí. No a po 9. hodině budeme taky soutěžit. Ve hře stále ta dovča. Stačí maličkost, abyste i vy tu dovolenku získali. A tou maličkostí je zapojit se do soutěže. Po 9. hodině tedy další šance.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Ta mi budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
7: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Minuta bude 9, hezké úterý. Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Brno Střed chystá proměnu parku Danuše Muzikářové v centru města a Zlínské lázně opravují venkovní bazén. Lidé se vrátí v červenci. Park Danuše Muzikářové v centru Brna čeká rozsáhlá rekonstrukce za desítky milionů korun. Městská část Brno Střed chce místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a setkávání. Vznikne nové malé náměstí s fontánou, upraví se chodníky, osvětlení i zeleň. Součástí změn je také zrušení nevyhovujících toalet. Nové zázemí vznikne spolu s podzemními garážemi. Práce by mohly začít ještě letos v létě nebo na podzim. Venkovní bazén Zlínských lázní je bez vody a prochází největší rekonstrukcí od svého otevření. Původní obklad z 80. let nahradí nová folie, která má zabránit únikům vody a dalším škodám. Součástí oprav jsou i nové rozvody, oprava nádrže a modernizace vstupů do bazénu. Pokud práce půjdou podle plánu, lidé by se mohli vykoupat už letos v červenci. Areál, který spravuje Steza Zlín, ročně navštíví přes 400 000 lidí a do budoucna se počítá i s dalším rozvojem.
0: Počasí. Další teplé, ale postupně větrné počasí je před námi. Převládat bude polojasno, občas oblačno. Oblačnost bude částečně i průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty na jihu kraje výjimečně dokonce až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 26 výjimečně místy až 27 stupňů Celsia, ale pocitově to opět a znovu stejně jako včera bude srážet silný vítr. Máme počítat s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Minutku po 9 hodině se podíváme taky na aktuální teploty. Míříme do Břeclavy, kde měříte 17, Uherský Ostrov měří 18 a po 16 měří Domanín a Vrbice.
12: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: D2, 10. kilometr, trasa Brno-Lanžot, právě tam odklízejí balík polystyrenu na vozovce, tak opatrně a míříme do Hodonína v ulici Družstevní čtvrt, zasahují hasiči, je tam rozlitý olej, tak opatrně, šťastnou úterní cestu.

0: 8 minut po 9. Walker, ne Johnny, ale Alan. A je tady Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, někdo si umí ten víkend prodloužit.
1: A týden zkrátit hodně.
0: Ale ne, jsme samozřejmě velmi rádi, že jsi tady. Připomeneme našim posluchačům, že v této hodince budeme společně s vámi hledat to správné místo v letadle. Mm-hmm. Dnešní už třetí šance, bohužel v těch prvních to nevyšlo. Bohu dík pro ty, kteří budou soutěžit teď, že ano. No ale my taky zamíříme na univerzitu, protože se začíná vyučovat magie.
1: Oh, tam chci.
0: Více za chviličku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: abrakadabra, čáry máry, fuk. Máš ještě něco jiného? Já vím, já se ti teď vypítval úplně všechno, že? No, no. Takže nic, no. Ale magie, dámy a pánové, míří dokonce na univerzitu. A tentokrát to není zápletka z hry jeho potra, ale realita.
1: Wingardium Leviosa.
0: Aha.
1: To je z Harryho Pottera.
0: Teď si mě zkrátila noha. Prodlož mi to zase.
1: Wingardium od Leviosa.
0: Já se neprodloužil, jen se jinačil. Britská univerzita otevírá vůbec první postgraduální obor zaměřený na magii a okultní vědy. Ale pozor, studenti tam nebudou mávat hůlkou, ale prý se ponoří do historie čarodějnictví, tarotu nebo mystiky a taky do toho, jak magie ovlivňovala společnost i vědu.
1: A co pak?
0: No pak napíšeš do nějaké firmy čáry máry fuk. Mám magickou univerzitu za sebou, chtěl bych jako zaměstnat.
1: Jo, jo, tak jo, no. A jo, tak tam si osvojíš ty čáry máry fuk techniky a oni ti to dají už. Tak
0: úplně,
1: jenom.
0: To úplně vidím, to kurikulum, víte, jak si tam píšeš, ne, studie magie. Dobrý den, já jsem vystudoval univerzitu Harryho Pottera s háním práci. Tak třeba v knihovně v dětském oddělení.
1: Jo, jo.
0: Tak. Rubars, kde jinde?
1: To chceš,
0: je prý o to velký zájem.
1: Ale to věřím, tak ono je to zajímavé téma, akorát nevím moc, k čemu ti to pak bude, ale když tě to jenom zajímá, tak ano, no.
0: Víš co, mnozí by řekli, tak to bych klidně studoval, hlavně, že tam není matika, že?
1: Ano.
0: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taky jste snili o Egejském moře, o tom čistém Egejském moři. Snili jste o dlouhé obláskovo-písečné pláži? Pojďme ten sen přetavit ve skutečnost.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak jen vy, sluníčko a šumění vln.
2: Hrajeme totiž o báječnou leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun. Odlet, přílet, Brno, paráda. A vlastně, jako, no, já nevím.
0: No tak prostě... když se dívám do kalendáře, promiň, tak jakou se to blíží, 11. až 18. června letošního roku, je prostě termín.
2: Tak už by to chtělo, abyste to někdo uhodl, to sedadlo v letadle.
0: To zcela určitě, dívám se do té naší fantastické tabulky, některá místa už byla typována dvakrát.
2: Aha, viděla jsem.
0: To kdyby cesta nevedla, jako jo. Takže ona statistika možná nudou je, má však cenné údaje.
2: Ale tak je dobré, jako, že už tam těch typů fakt padlo... jako hodně, takže ano. Kdo si to třeba zapisuje, tak už má takovou zúženou
0: to navíc. No jasně, no. Už se to prostě, ten kruh už se uzavírá. Takže pojďme připomenout našim posluchačům, jaké že sedadlo mohou typovat, jaké rozmezí těch písmenek a těch číslic, prosím.
2: Můžou typovat z čísel 1 až 25 a písmen A až F.
0: Tak. 518
2: 345
0: 678. Doufám, že nás teď velmi příjemně překvapíte. Dobré dopoledne komu?
3: Dobrý den, tady Martina.
0: Martinka volá odkud?
3: Z Ratiškovic.
0: A Martina se těší na letošní dovolenou?
3: Ano.
0: Máme nějakou naplánovanou?
3: No, máme něco naplánované, ale Řecko by bylo fajn.
0: Chtěl jsem se právě zeptat, kdy v těch plánech, jestli máte ještě nějaký ten týden na to, že byste mohla právě do toho Řecka, kdyby se poštěstilo.
3: Určitě, určitě.
0: Jo, tak to jsme klidní, super. Tak pojďme na to správné sedadlo.
3: Takže 19E.
0: E jako Emil a 19.
3: Ano.
0: Tak Emil a 19. No! Motory opět a znovu startují už po XT. Snad zlétneme. E19. Je správné sedadlo, či nikko?
3: Ajajaj.
0: Jak říkáte, ajajaj. Je to hra, moc děkujeme za
3: to. Ano, taky děkuju.
0: Mějte se hezky, ať se vám daří. Děkujeme, naslyšenou.
2: Ach jo.
0: Když to jenom nevyfoukne za 8 až 40 hodin, to naše posluchačka samozřejmě může zkusit znova, taková jsou pravidla, ale je to smutné a toho smutku v té soutěži už je jakože dost.
2: Chtělo by to nějaké už to štěstíčko, nadšeníčko, že?
0: No, ale musíme mu jít naproti trošičku, což značí, že nebudeme polevovat a v dnešním vysílání rádích nějakou další šanci našim posluchačům a posluchačkám nabídneme, je tak?
2: Je tak.
0: No a u nabídky ještě zůstaneme, protože celou řadu zájezdů dovolených objevíte u partnera naší soutěže, jímž je...
2: cestovní kancelář KM Travel. Zajděte na web www.kmtravel.cz.
0: A nebo na www.radiojih.cz, kde jsou veškeré informace nejenom o této soutěži.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádio Jih. Naladte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
1: Sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
5: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod jedna, rekonstrukce s Buzinkou.
1: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Zpátky k hitům

0: Lady Gaga až na Mars. Tedy z Lady Gaga tady byl Bruno Mars, ale o nebe vás nepřipravíme, protože za chviličku DJ Semi a Heaven. 9:44, díky, že posloucháte i dnes úterý 5.5. rádiových rádio Jižní Moravy. Nevím jak ty, ale jak když jsem dneska viděl poprvé datum 5.5., vzpomínal jsem si na školní léta.
1: Proč?
0: 5.5.
1: Jako s těma pětkama.
0: No.
1: Jo, takhle. No, tak,
0: tak to
1: my, co jsme nedostávali.
0: S Indrosem jsem si rozuměl nic, no.
1: Bojíš se Pavolku?
0: Jo, ne.
1: Ne.
0: Malá mě vždycky volá z pokojíku. Tati, tati, je tady Pavol.
1: Tomu
0: tak to je štěstíčko. Počkej, ty umíš tu básničku s tím Pavoukem.
1: Pavoučku, ty malý broučku, proč nelezeš po paloučku? A tak dále, a tak dále. No, ale vědci v Kolumbii objevili nový druh pavouka. Já hnedka řeknu, jak ho pojmenovali. No, ale ten pavouk žije ve zdech, měří on malinký, toho bych se možná nebála ani já, 3 až 4 mm, to je prostě pidižvík. No a loví kořist až šestinásobně větší, než je sám. Staví se ty sítě u pouličních lamp a tak. No ale ti vědci ho pojmenovali podle legendární kapely Pink Floyd, konkrétně jejich albu The Wall. Kvůli tomu, že žijou jako v těch zdech, aha, tak se jmenou Pink
0: Floydi.
1: Ale potom
0: na těch lampách, takže, jako dělá sítě, jo?
1: Tak to dělali po těch koncertech, možná taky něco na těch lampách, tak víš. Takže potom, ale když ho máš třeba doma v těch zdech, tak můžeš říct, já mám Pink Floydy doma.
0: Jo, to je hezké.
1: To je hezké.
0: A já si myslím, že když žije v těch zdech,
1: no,
0: a říkala, že se živí tím nebo oním, tak já si myslím, že řekne, že se živí třeba omítkou, nebo má to mezi cílama, jako.
1: Ne, to naštěstí ne, no, ne. To by bylo průšvih větší.
0: Když jsi zežral zeď,
1: no,
0: se zráno probudila u suseda.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Fajn z Hodonínského studia Rádia Jih a pojďme si dát ukázku muziky, kterou si budem to dnešní dopoledne zpříjemňovat a zazní třeba Somber s hitem Back to Friends. Kapela Mirai přidá jejich vlky.
1: Jako dva vlci, co byl na měsíc.
0: A bude taky 90-kové Better Off Alone. No a hygienici na jihu Moravy evidují od začátku roku další stovky případů žloutenky, tak například o tom budou dnešní moravské zprávy Rádia Jih v podání Petra Jindry. Krásné úterý.
2: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
3: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
4: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
3: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
4: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
3: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
4: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
5: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
6: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
7: Mňam.
6: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
8: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
9: Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
10: Velký výběr letniček, balkónových květin, sadby zeleniny, bylinek, okrasných rostlin a trvalek najdete v zahradním centru Malinkovič Důbrava na Bratislavské ulici v Břeclavi. Využijte 10% slevu na všechny rostliny od 25. dubna do 7. května. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Důbrava.
11: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
12: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
13: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Máme 10 hodin z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Hygienici na Jihomoravě evidují od začátku roku další stovky případů žloutenky a investor v újezdu u Brna zahájil stavbu nové čtvrti pro rodiny. Na jihu Moravy se dále šíří žloutenka a od začátku roku hygienici evidují už 335 případů. Za poslední měsíc přibylo dalších 60 nakažených, což je sice méně než dříve, ale situace zůstává vážná. Region tak tvoří téměř třetinu všech případů v celé republice. Podle hygieniků je hlavní ochranou důkladná hygiena, zejména mytí rukou před jídlem. Lidé by měli být obezřetní a dodržovat základní preventivní opatření. V újezdu Brna začala výstavba nové rezidenční čtvrti Tři dvory se 159 byty. Projekt investiční skupiny DRFG cílí hlavně na rodiny a nabídne převážně větší byty. Součástí nové lokality bude také mateřská škola, obchody a nové dopravní napojení. Už nyní je část bytů rezervována nebo prodána ještě před dokončením. Hotovo by mělo být zhruba za 2 roky.
16: Rádio Jih. Počasí.
0: Dneska teplé, ovšem postupně i větrné počasí převládat bude polojasno, občas oblačno. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska 25 až 28 stupňů a ve Zlínském 23 až 26. Ovšem pocitově kvůli větru bude méně. Právě teď Valtice měří 16, Mutinice 17 a Veselí nad Moravou i Velehrad 18 stupňů Celsia.
18: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Kárkyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme taky na silnice. Opatrní buďte v Brně a na Břeclavsku. V Brně v ulici Zvonařka došlo k nehodě dvou osobních aut. Projedete tady se

0: si, že ve Zlíně se znovu mluví o akvaparku. Kdyby se ho lidé mohli dočkat, tak právě to prozradíme na vlnách Rádia Jih už za pár chvil. Tak zůstávejte s námi a hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. No a co se týče nějakých vodních radovánek, tak rodiny ze Zlína zatím za vodními atrakcemi vyrážejí do okolních měst, ale vypadá to, že by se to do budoucna mohlo změnit. V areálu městských lázní by totiž mohl vzniknout nový akvapark podle optimistického odhadu vedení města do roku 2030. Klíčové teď bude, jestli projekt projde posouzením nezávislých odborníků a podaří se nastavit financování z úvěru, který by se splácel ze vstupného. Podle propočtů městské společnosti Steza by měl být projekt ekonomicky zvládnutelný a neměl by zvýšit provozní náklady lázní. Aquapark by měl nabídnout tobogán, několik bazénů, venkovní část a taky wellness a mohl by být zajímavý nejenom pro rodiny s dětmi, ale taky třeba pro seniory. No, tak jo, tak my budeme držet Zlínu pěsti, ať to všechno projde, poschvaluje se, zafinancuje, postaví a třeba se už za 4 roky budeme moct přijet mrknout na výsledek. Co můžeme ale udělat právě teď, je užít si další skvělou muziku a jste už za malý moment, se tedy rádia Jih letí 90-kové Bed of Loans.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Barbora Poláková. No a my si teď dáme další trojici úterních hitů, se kterou tady na playlistu čekají Benson Boone, Kaskáda a taky One Republic. A potom možná někoho z vás pošlem do Řecka.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Už za pár minut totiž budeme opět soutěžit o leteckou dovolenou v Řecku v hodnotě 28 000 korun pro dvě osoby. A pokud nás pravidelně posloucháte, tak víte, že pro výhru téhle dovolené stačí, abyste si uhodli to svoje správné místo v letadle. Kdo si poctivě zapisuje špatné tipy, ten to má jednodušší, protože už mu těch kombinací zbývá mnohem míň. Takže teď muzika a za pár minut soutěžíme a my přejeme hodně štěstí.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih. Tentokrát soutěžíme v Tajemném jihu ní prémiového vermikompostu od Petra Diváckého. Dopřejte své zahradě pod bez chemie. Více informací na petrdivácký.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
4: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štapl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štapl. Z výhradně českých chmelů.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: na jeden celý týden bez práce a povinností, tak my vám k tomu teď na Rádiu Jih dáme šanci.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Je to tak, letecká dovolená v Řecku pro dvě osoby pořád čeká na svého výherce, respektive na toho z vás, kdo uhodne to svoje správné místo v letadle. Typovat můžete z čísel 1 až 25 a písmen A až F. Pokud posloucháte pravidelně, tak víte, že těch typů padlo už opravdu hodně. Zatím žádný z nich nebyl správný, no ale díky tomu můžeme za malý okamžik dát někomu z vás opět šanci si tu dovolenou s Rádiem Jih a cestovní kanceláří KM Travel vysoutěžit. Co je podstatné? Odlet z Brna, přílet do Brna, to určitě všichni jihomoraváci ocení. Letí se v červnu na krásný a druhý největší řecký ostrov Evia, kde si na své přijdou fakt úplně všichni, ať už plážoví povaleči, anebo milovníci přírody, procházek a vodopádů. Těch možností je tady opravdu celá řada. No, takže vy už určitě netrpělivě čekáte u svých telefonů. Tak já teď odblokovávám telefonní linku 518-345-678 a jsem zvědavá, kdo bude mít tu možnost sdělit nám to svoje správné místo v letadle. Tak, komu přejeme dobré dopoledne?
2: Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, kdo tam?
2: Kristýna.
0: Kristýnko, odkud jsi?
2: Stěmic.
0: Stěmic. Důležitá otázka, 11. až 18. června volno?
2: Ano, můžu mít volno.
0: Můžeš mít volno. Platný cestovní doklad máš?
2: Mám.
0: Nevyplácí se to nemít, znám to. No tak jo, a posloucháš pravidelně, zapisuješ si ty tipy?
2: Zapisuju si je, ale nevím, jestli mám všechny zapsané.
0: Nevadí, tak ale minimálně nějak trošku zúžené to máš, tak to je dobrý, tak pojďme.
2: Ano.
0: Pojď mi dát to správné, prosím, sedadlo.
2: Tak, zkusím E14.
0: E14. Tak jo, tak uvidíme, jestli vzlítneme konečně. Už jsme spoustukrát nevzlítli, už by to chtělo. Tak je mi to líto, bohužel. Nebylo
2: pořádku.
0: To správné sedadlo, ale pokud to nikdo neuhodne, tak zase za 48 hodin můžeš volat znova.
2: Super, děkuju.
0: Taky děkuji, měj se krásně. Tak tím pádem teda, protože to Kristýnka neuhodla, tak tím pádem bude dál na Rádiu Jih možné soutěžit o leteckou dovolenou v Řecku s cestovní kanceláří KM Travel. No a pokud vás zajímá celé podrobné info, tak mrkněte na náš web www.radiojih.cz, kde se dozvíte úplně všechno, co potřebujete. Hodně štěstí!
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterý, hezké úterní dopoledne. Určitě ho spousta z vás tráví v práci, ale to nevadí, protože aby se vám líp pracovalo a aby vám to taky rychleji utíkalo, tak právě k tomu vám budeme posílat i po 11. hodině další skvělou muziku, a to například Shakiru s hitem Zoo. Přidáme taky zpěvačku Katy Perry a její California Girl. A na playlistu je Harley a Proč pocit mám. Přidá se taky Petr Jindra s čerstvými jihomoravskými zprávami rádia jich a v nich nabídne info třeba o tom, že Bzenec získal dotaci na hygienické zázemí zámku. Tak zůstaňte s námi, užívejte a mějte krásné dopoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
6: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
7: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomy a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
8: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
0: Za minutku bude 11. z rádia, již vám přejeme krásné úterý.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
15: Jihomoravské zprávy.
16: Bzenec získal dotaci na hygienické zázemí zámku a brněnské Kohoutovice odmítly prodej pozemku pro výstavbu nových bytů. Na účet města Bzence dorazila evropská dotace 3,5 milionu korun na nové hygienické zázemí v areálu zámku. Peníze město získalo zpětně na projekt úprav pravého předzámčí. Celkové náklady na stavbu byly zhruba 8 milionů korun. Radní v brněnských Kohoutovicích zamítli prodej městských pozemků developerovi a zastavili plán na novou bytovou výstavbu. Lidé se proti záměru postavili peticí, vadí jim úbytek zeleně i horší parkování. Podle vedení městské části by projekt zhoršil kvalitu bydlení, zvýšil hluk i prašnost. Radnice navíc označila podklady investora za nedostatečné a nepřipravené. Přednost nyní dostane plán parkovacího domu se zelenou střechou, o kterém chce vedení ještě jednat s veřejností.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: Dneska teplé, ovšem postupně i větrné počasí. Převládat bude polojasno, občas oblačno. No a teploty v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska na 25 až 28 stupňů a ve Zlínském na 23 až 26. Ovšem právě kvůli tomu zmiňovanému větru bude teplota pocitově nižší. No a jak jsme na tom na venkovních teploměrech? V tuto chvíli v Brně měříte 17 stupňů, Rajhrad hlásí 18 a po 19 stupních hlásíte Strušánek a Brumovic.
17: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách. Opatrní buďte, v tuto chvíli v Brně v ulici Štefánikova srazila tramvaj chodce a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, tak počítejte se zdržením.

0: vás, Rádio Mix, díky za to. No a jako jsme načali, tak větrný mlýn v Kuželově na Hodonínsku láká na jednu novinku. Jeho areál se totiž rozšířil o zrekonstruované venkovské stavení s novými expozicemi i zázemím pro návštěvníky. Lidé si tam nově prohlédnou, jak se na Horňácku žilo a hospodařilo na přelomu 19. a 20. století a využít můžou i krytý přístřešek před prohlídkou. No a turistická sezóna u mlýna startuje už tuto středu 6. května. Areál patří dlouhodobě k vyhledávaným cílům. Míří sem nejenom milovníci historie, ale třeba taky filmaři. Natáčeli se tady pohádky o statečném kováři anebo neboj sa. Nové úpravy za víc než 13 milionů korun mají přiblížit místo rodinám s dětmi i cyklistům, protože lokalita je napojená na síť cyklostezek. Samotný mlýn pochází z roku 1842 a patří k typu takzvaných holandských mlýnů s otočnou střechou. Sloužil víc než 100 let, než jeho provoz skončil po druhé světové válce. No a dneska je jednou z nejvýraznějších technických památek Bílých Karpat a nově nabízí pro návštěvníky ještě vytuněnější zážitek. Takže pokud byste někdy nevěděli kam, tak Kuželovský mlýn je rozhodně solidní tip na výlet. No a na rádiu jich se vrátíme už zase zpátky k muzice a tentokrát nás mi za malý moment čeká na playlistu Harley a Proč pocit mám.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Čech, Radio Jižní Moravy, díky za to. No a blíží se nám úterní půl dvanáctá, takže s ní se nám jistě blíží taky naše pravidelná rubrika Odkud se vzalo. To znamená, že i dneska si povíme původ nějakého našeho slova, rčení anebo zvyku. Tak si teď pojďme užít muziku, kterou nám v následujících minutách obstarají Ace of Base, Joe a taky David Guetta a po ní se na rádiu jich vrhne na ten dnešní díl rubriky Odkud se vzalo. Hezké dopoledne.
1: Nalaďte si rádio jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz.
0: Velký výběr letniček, balkónových květin, sadby zeleniny, bylinek, okrasných rostlin a trvalek najdete v zahradním centru Malinkovič Důbrava na Bratislavské ulici v Břeclavi. Využijte 10% slevu na všechny rostliny od 25. dubna do 7. května. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Důbrava.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: úterý 5.5. aktuální čas 11 hodin a 40 minut. Takže je tady další díl naší pravidelné rubriky Odkud se vzalo a my jdeme rovnou na něj.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: Možná vás to překvapí, ale oslovení slečna, které běžně používáme dodnes, má poměrně urozený původ. Nejde totiž o žádné náhodné slovo. Podle jazykovědců vzniklo z původního označení šlechtična. V běžné mluvě se ale postupně zkrátilo, upravilo a zjednodušilo, až z něj vznikla dnešní podoba, kterou známe. Ale zajímavé je i to, jak se význam tohoto oslovení v průběhu času proměňoval. Původně se totiž slovo slečna používalo výhradně pro neprovdané dcery šlechticů. Později se rozšířilo i na mladé ženy z dobře situovaných rodin, které sice nebyly urozené, ale patřily k vyšším společenským vrstvám. Až časem se oslovení slečna stalo běžným pro všechny neprovdané dívky. Ty se do té doby označovaly jednoduše jako pany. Dnes už tenhle rozdíl nevnímáme, ale když se nad tím zamyslíme, tak každá slečna v sobě vlastně nese malý kousek šlechtického titulu.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

odpoledne a taky dobrou chuť k obědům všem z éteru Rádia Jich. No a co můžeme nabídnout my, kromě aktuálního infa, je taky menu skvělé muziky. Zde nás čeká v té první odpolední hodince třeba Mandraže a jejich Ona se smála. Zpěvačka Taylor Swift přidá hit The Fate of Ophelia. Shaggy.

0: přání Petra Jindry.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX. Už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonín.cz.
6: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně. Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
7: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
11: Z rádia Jih přem dobrou chuť, máme přesně 12 hodin.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Hygienici na jihu Moravy evidují od začátku roku další stovky případů žloutenky a investor v újezdu u Brna zahájil stavbu nové čtvrti pro rodiny. Na jihu Moravy se dále šíří žloutenka a od začátku roku hygienici evidují už 335 případů. Za poslední měsíc přibylo dalších 60 nakažených. To je sice méně než dříve, ale situace zůstává i tak vážná. Region totiž tvoří téměř třetinu všech případů v celé republice. Podle hygieniků je hlavní ochranou důkladná hygiena, zejména mytí rukou před jídlem. V újezdu u Brna začala výstavba nové rezidenční čtvrti Tři dvory se 159 byty. Projekt investiční skupiny DRFG cílí hlavně na rodiny a nabídne převážně větší byty. Součástí nové lokality bude také mateřská škola, obchody a nové dopravní napojení. Už nyní je část bytů rezervována nebo prodána ještě před dokončením. Hotovo by mělo být zhruba za 2 roky.
2: Počasí.
11: Dneska teplé, ale postupně větrné počasí. Převládat bude polojasno, občas oblačno. A co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska na 25 až 28 stupňů a ve Zlínském na 23 až 26. Aktuálně Lednice hlásí 20 stupňů a po 21 máte v Bílovicích u Uherského Hradiště, Lužicích i Uherském Hradišti.
0: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
11: A míříme taky na

0: dnešní hity, no a taky nepořádek ve Znojmě. Toho už má Znojmo dost a proto nasazuje fotopasti, konkrétně na nepořádek u kontejnerů. Co všechno lidi nechávají ležet vedle popelnice, proč město mluví o tvrdších opatřeních, tak o tom na rádiu jich už za chvilku. Krásné odpoledne.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: my jsme za to moc rádi. Kde ale nejsou moc rádi naopak, tak to je Znojmo. Tam jim totiž přibývá nepořádek kolem kontejnerů a město se proto rozhodlo přitvrdit. Na vybraných místech začne instalovat fotopasti a postupně i kamery. Lidé totiž často nechávají odpad mimo nádoby anebo do nich dávají věci, které tam nepatří. Podle radnice se tak zhoršuje vzhled ulic a problémová místa musí technické služby uklízet i několikrát týdně. Starosta František Koudela říká, že město nechce jít cestou represí, ale pokud se situace nezlepší, nevylučuje i tvrdší kroky. Lidé by podle něj měli v případě plných kontejnerů využít jiné stanoviště anebo sběrný dvůr a důsledně třídit odpad. No ale ono, ty přeplněné popelnice můžou být právě důsledek netřídění odpadů, protože samozřejmě, když do směsi hážem plasty, papír i bioodpad, tak je potom poměrně rychle plná ta popelnice. Tak se polepšete v tom Znojmě. My budeme věřit, že jo, že se to podaří. A teď už si s náma pojďte užít muziku na rádiu. Už za malý moment letí zpěvačka Taylor Swift a hit The Fate of Ophelia. Krásné úterý.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Check na rádiu Jich a Song z roku 2001 Angel. Za okamžik už nás čekají další tři hity pro dobrou úterní náladu a to fakt jako pecky, jako slibuju, že nebudu pít od rybiček. Wreck and Bowman přidají song Human a Mikolas Josef zase nejnovější hit Ferrari. Ale víte co? Já vám něco řeknu. Mě to fakt jako štve, že to furt nikdo neuhodl. Čas se nám krátí, termín dovolené blíží, takže si teď dáme normálně muziku podle plánu, ale pak dám ještě jednomu z vás možnost vysoutěžit si to svoje místo v letadle do Řecka. To by myslím šlo, že jo? Tak si teďka pojďme užít muziku a po ní soutěžíme na rádiu, jich budu vám držet pěsti.
1: Naladte si Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM.

0: Mikolas Josef a jeho nejnovější hit Ferrari na rádiu X. No a když jsme si teď tak zazávodili, tak bychom si mohli taky zasoutěžit a následně někdo z vás třeba zaletět do Řecka, když se poštěstí.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, prosím pěkně, soutěžíme o leteckou dovolenou do Řecka pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun s odletem z Brna, příletem taky do Brna. A pokud si správně uhádnete svoje místo v letadle, tak se můžete už za pár týdnů povalovat na písčito obláskové pláži, na kterou to od hotelu máte 60 metrů, takže nic v podstatě, žádná velká chůze, ale pokud naopak chodíte rádi, tak ta možnost tady na druhém největším řeckém ostrově Evia rozhodně je. Je tady příroda, vodopády, krásné, čisté Egejské moře. A já už končím, protože bych do toho letadla nejradši nasedla místo vás, ale to samozřejmě neudělám, protože se strašně těším, až to někdo z vás vyhraje. A ještě, když už jsme u toho letadla, tak sedadla můžete typovat z písmen A až F a čísel 1 až 25. No a stačí uhádnout to správné a letíte z cestovní kanceláří KM Travel do Řecka. Takže telefonní linku k nám sem do studia 518 345 678 odblokovávám právě teď. No a budu vám držet pěsti, aby se to konečně povedlo. Tak, hezké odpoledne přejeme komu kam?
2: Dobrý den, Andrea Zvíšková.
0: Dobrý den, Anderiko. Tak, předpokládám, že i u tebe je možnost si vzít v termínu od 11. do 18. června volno v práci.
2: No, bude.
0: Bude, výborně. A ještě než mi prozradíš ten svůj tip, tak mi řekni, co tak na té dovolené děláš nejradši?
2: No, tak nejradši asi chodím na pláž, do moře a večer nějakou diskotéku nebo nějakou zábavu.
0: Pecka, to tam určitě taky bude. Takže, pojďme. Pojď mi dát to sedadlo a pojď mi dát to správné sedadlo.
2: Takže A22.
0: A22. Tak. Chvilka napětí zase. Ještě se nám nepodařilo vzlítnout, ale mohlo by se nám to už podařit, co?
2: No, mohlo.
0: Podaří se nám to? Tak. Tak se nám to ani tentokrát nepodařilo, nebylo to správné sedadlo, je mi to líto.
2: Nevadí.
0: Ale za 48 hodin to můžeš zkusit znova.
2: Tak jo, děkuju.
0: Měj se hezky, naslyšenou.
2: Taky na to.
0: No, takže ani tentokrát nic, já už nevím. No tak ale tím pádem bude dál na rádiu jich možné soutěžit o tuhle leteckou dovolenou v Řecku s cestovní kanceláří KM Travel. No a pokud vás zajímá celé tady to podrobné info k soutěži, tak mrkněte na web rádia jich www.radiojich.cz, kde se dozvíte úplně všechno. Tak a já vám dál budu držet pěsti.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na rádiu jich. Dům kultury Hodonín vás zve na komunitní představení Maminkov, aby se mámy mohly nadechnout, které se koná ve čtvrtek 7. května od 17:30 odpoledne. Těšit se můžete na příběh 4 žen, o jejich snech, dětech, partnerech i vlastních matkách. Více informací a vstupenky najdete na webu Domu kultury Hodonín. Hlídání dětí je po dobu představení zajištěno zdarma v prostorách Domu kultury. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: když děláme chyby, život s tebou se mi vážně líbí. Bude to tím, že jsme originál, jen někdy slavné signál.
1: I krásně před 13. hodinou posloucháte rádio Jich. Za mikrofonem Veronika Brostianu, krásné odpoledne. A pojďme si zrovna dát ukázku muziky pro tu další hodinku. Po 13. nám zazní třeba Bruce.

0: Basil, Rugby a Nicole přidají 365 dní. Úterní humoravské zprávy rádia jich přidá Petr Jindra a v nich nabídne info třeba o tom, že brněnské Kohoutovice odmítly prodej pozemků pro výstavbu nových bytů. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče, mějte krásné odpoledne a užívejte muziku.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
6: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina? Mňam. V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Za minutku nám odběr 13. Krásné odpoledne z Rádia Jih.
14: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Bzenec získal dotaci na hygienické zázemí zámku a brněnské Kohoutovice odmítly prodej pozemku pro výstavbu nových bytů. Na účet města Bzence dorazila evropská dotace 3,5 milionu korun na nové hygienické zázemí v areálu zámku. Peníze město získalo zpětně na projekt úprav pravého předzámčí. Celkové náklady na stavbu byly zhruba 8 milionů korun. Radní v brněnských Kohoutovicích zamítli prodej městských pozemků developerovi a zastavili plán na novou bytovou výstavbu. Lidé se proti záměru postavili peticí, vadí jim úbytek zeleně i horší parkování. Podle vedení městské části by projekt zhoršil kvalitu bydlení, zvýšil hluk i prašnost. Radnice navíc označila podklady investora za nedostatečné a nepřipravené. Přednost nyní dostane plán parkovacího domu se zelenou střechou, o kterém chce vedení ještě jednat s veřejností.
15: Rádio Jih.
17: počasí.
0: Počasí teplé, ovšem postupně i větrné a převládat bude polojasno, občas oblačno. Teploty v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska na 25 až 28 stupňů a ve Zlínském na 23 až 26. Pocitově počítáme s nižšími teplotami právě kvůli větru. No a v tuto chvíli Hodonín, Vlkoš i Mikulov měří 23 stupňů a hluk 24.
18: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme všechny řidičky a řidiče za volanty a opatrní buďte aktuálně na Uherskohradišťsku ve Zlíně a v Brně.

a posloucháte Rádio J. Krása. No a krásné to začíná být i venku a příjemné počasí samozřejmě láká lidi ven a v centru Brna už se naplno rozjíždí sezóna restauračních zahrádek. Jenom v městské části Brno-střed jich funguje přes 400 a další stále přibývají. Úřad už povolil víc než 300 z nich a kvůli velkému zájmu můžou podniky zahrádky otevřít i dřív, než mají hotovou administrativu. Ceny přitom zůstávají stejné jako loni, základní sazba se pohybuje mezi 10 až 20 korunami za metr čtvereční a den podle lokality. Většina podniků ale platí méně, protože se zapojují do programu, kdy se starají o pořádek v okolí a získávají tak slevu. Do ulic se navíc na přelomu května a června vrátí taky relax zóny s lehátky. Lidé si tak budou moct odpočinout třeba na Zelném trhu, náměstí Svobody, Dominikánském náměstí.

0: externích hitů. Krásné odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: odpolední. A víte, jak se říká takové to? To je pech. Tak teď se jednom tom pechu, pechovi, povíme. Nečekaný zvrat totiž řešili brněnští strážníci v Líšni. Původně šlo jenom o kontrolu muže a ženy, kteří venčili psa, který neměl vodítko ani náhubek. Jenomže při ověřování totožnosti vyšlo najevo, že po 39-letém muži pátrá státní policie. Když ho strážníci vyzvali, aby zůstal na místě, tak překvapko, dal se na útěk. Daleko se ale nedostal a hlídka ho brzo dostihla. Muže si pak převzali přivolaní policisté, zatímco se ženou strážníci dořešili přestupek. Takže, jak jsem říkala, pech. A teď si ještě představte, kdyby ta paní s ním ani nevěděla, že je hledaný, a já jako nevím, jestli to věděla, ale tak si to představte, jo, že jdete s týpkem vyvenčit psa a zastaví vás policie kvůli psovi bez vodítka a nakonec vám vezmou vaše rande, protože je celostátně hledané. No tak to je teprve pech. No nic, tak ať se vám to nikdy nestane, přeju, a už za moment posíláme z rádia jejich další muziku. Hezké odpoledne.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát soutěžíme v Tajemném jihu o 50-litrová balení prémiového vermikompostu od Petra Diváckého. Dopřejte své zahradě poctivou sílu ze šardic bez chemie. Více informací na petrdivácký.cz.
3: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská, Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
4: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Ahoj Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny poslucháče, posluháče, jak říkají vždycky na Slovensku posluháč. Posluhuje.
1: No, to zní zvláštně. Tak. No, tak a my jsme se dlouho neviděli, mám pocit, že strašně dlouho, takže já ti dám slovo po zpátku.
0: No, někdy ve čtvrtek, ne?
1: Ve čtvrtek, myslím, naposled, no.
0: No,
1: ne,
0: asi.
1: Neviděli.
0: Ty jsi tady ve čtvrtek nebyla.
1: No, já jsem odcházela dřív a ve středu, myslím, že jsme se taky neviděli.
0: Jo, vlastně, no.
1: Takže fukej.
0: Ty krásno.
1: No.
0: Ježíš, nazdar.
1: Ahoj.
0: Kdo jsi a proč máš na sobě Verčiny hadry?
1: Dobrý, co? No, tak jo, tak já jdu
0: na
1: to. Takže, kín volím.
0: Kín volím.
1: Kín volím.
0: Kín volím.
1: Kín
0: počkej,
1: volim.
0: T nebo K?
1: K, K,
0: K, aha. Takže
1: kín volim.
0: Volim.
1: Co jsi myslela, že budeš mít za půl vteřiny?
0: Milovaný.
1: Ne, ale jako vy, už jsi skoro tam, hele. Kín volim.
0: Ty krásu, mě to dneska vůbec nezapaluje.
1: Co si stoupnout? Kín volim.
0: Kín, takže nýk. Volím je milovník.
1: Výborně. Účnaremop.
0: Pomerančů.
1: Ano, je to
0: milovník
1: tak.
0: Pomerančů.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: co si zahrajeme za muziku. Po 14. bude Ed Sheeran, jeho Safír. Dáme si taky Mirai, jejich Dokola. A co se týká té starší muziky, ale ne úplně, tak budou Love Message. A jejich Love Message. Hustopeče opraví hřiště na Masarykově náměstí. Počkejte si na další humorovské zprávy, které má pro vás připravený kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je Budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Plánujete koupi alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
5: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Dílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
13: První probuzení na moři?
14: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Přejeme vám krásné odpoledne, právě teď bylo 14 hodin.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Hustopeče opraví hřiště na Masarykově náměstí a Zlínský kraj zohlední názory obcí na zóny pro větrné a solární elektrárny. Hustopeče připravují opravu dětského hřiště u Masarykova náměstí. Hotovo by mělo být na konci školního roku. Radní už schválili výzvu pro firmy, které se o zakázku ucházejí. Hřiště projde kompletní obnovou herních prvků, část z nich město využije jinde. Jde o další z řady oprav, kdy radnice každý rok modernizuje jedno hřiště ve městě. V Petrově srazilo dnes ráno nákladní auto ženu na přechodu pro chodce. Nehoda se stala v centru obce na silnici 55. Zraněnou ženu středního věku ošetřili záchranáři a vrtulníkem ji přepravili do fakultní nemocnice Brno. Policie uvedla, že dechová zkouška u řidiče byla negativní. U chodkyni kvůli zdravotnímu stavu nebylo možné provést. Okolnosti nehody policisté dále vyšetřují. Zlínský kraj bude respektovat názor jednotlivých obcí na vládou navrhované akcelerační oblasti pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Na zasedání krajského zastupitelstva to uvedl hejtman Radim Holiš. Vládou navrhované zóny, které mají v Česku urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren, narážejí ve Zlínském kraji na nesouhlas samospráv. Kraje můžou akcelerační oblasti připomínkovat do 15. května. Obce i občané posílají na kraj usnesení zastupitelstev či petice, včetně odborných argumentů. Kraj je všechny souhrnně odešle.
0: Počasí. Pojďme se podívat také na aktuální venkovní teploty. V Břeclavi a v Bořeticích aktuálně měříte 23 stupňů Celsia, ve Zlíně 24 a v Topolné 25. Zítra ráno a z počátku dopoledne bude jen menší oblačnost v průběhu dne, ale bude oblačnost přibývat, hlavně později odpoledne a večer se mohou na části území objevit přehánky, lokálně také bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
3: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Zdravíme všechny za volanty. Pozor si dávejte na dálnici D52 na 14,5 kilometru na trase Brno Pohořelice. Tady stojí poruchané auto. Projíždějte opatrně. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Love Message anebo slibovaný Ed Sheeran.

0: Šíren ve 14 hodin 9 minut na frekvencích rádia Jižní Moravy. Tak a po dalších dvou hitech pro dobrou náladu společně na rádiu jich mrkneme na novorozenecké oddělení, protože právě z tohoto prostředí bude fórek pro dnešní den. Dáme si zamyšlení od dnešního oslavence a samozřejmě pogratulujeme i vám, kteří v dosahu našich frekvencí právě dnes, tedy 5.5. slavíte narozeniny nebo svátek.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 5.5. je Mezinárodní den porodních asistentek, den nechtů, Mezinárodní den hygieny rukou a první úterý v měsíci květnu je také den astmatu. Dnes 5. května slaví své 66. narozeniny jeden z nejvýraznějších českých herců Marek Vašut a právě od něj si dáme moudro pro každý den. Tak dobře poslouchejte. Můj recept na spokojenost: neřešit věci, které stejně nemůžu ovlivnit, a užívat si ty, které mi dělají radost. Proč si této věty dneska všimnout? Hoďte to za hlavu. Každému z nás občas něco uteče, slevový kód, výhodná akce nebo správná odbočka. Svět se ale točí dál. Marek Vašut nám připomíná, že trápit se věcmi, které už nezměníme, je jen ztráta času, který můžeme využít lépe. Radost je v detailech. Celá ta cesta, ať už je to třeba ta moje blížící se do Norska, nebo ta vaše dnešní do práce a z práce, není o cílové pásce, ale o tom, co vidíte z okna. Spokojenost začíná ve chvíli, kdy se přestanete honit za výsledkem a začnete si užívat ten proces. No a pohoda jako nejlepší lék, je to vědecky potvrzený fakt, když je člověk vnitřně spokojený a v klidu, tělo funguje lépe. No a když máme ten den porodních asistentek, přenesme se do porodnice na novorozenecké oddělení. Chlubí se v porodnici jeden novorozenec druhému. Já jsem kluk. Jak to víš? Ptá se druhý. Počkej chvilku, až odejde sestra, já ti to ukážu. Když sestra odejde, naléhá druhý novorozenec. Tak to ukáž. Ten první odhrne peřinku a ukazuje prstem. Vidíš? Mám modré ponožky.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Na chvíli.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, rozhodně poslouchejte i teď, protože mám pro vás výbornou, ale opravdu výbornou, výbornou zprávu. Trápí vás myšlenka na to, že letos si z finančních důvodů odpustíte letní dovolenou v zahraničí, protože potřebujete investovat peníze do důležitějších věcí? V tom případě se podívejte na naše webové stránky www.radiojih.cz, protože tam najdete pravidla naší soutěže o leteckou dovolenou v Řecku od cestovní kanceláře KM Travel a od Rádia Jih. No a po dalších třech hitech pro dobrou náladu budete mít šanci pěkně si ji vyhrát. Takže budou Ice MC, bude taky Miles Smith a Asher.
1: Nalaďte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně v Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: skupině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
1: Zvedněte ruku vy všichni, kteří si chcete letos užít dovolenou v Řecku na ostrově Evia pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun a nechcete platit ani korunu. Ano, už to vidím. Les rukou, což je samozřejmě dobře, protože pokud právě teď posloucháte Rádio Jih, tak přichází další šance tipnout si správné sedadlo v letadle do Řecka od cestovní kanceláře KM Travel a také Rádia Jih. Než uvolníme telefonní linku s číslem 518 345 678, tak vám dám čas, abyste si to číslo pěkně nalupkali, naťukali. 518 345 678, jo, ještě jednou, 518 345 678. Já jenom dodám, že dovolená bude od 11. do 18. června s odletem a příletem do Brna. Tak jdeme uvolnit v tuhletu chvíli naši telefonní linku s číslem 518 345 678. Je uvolněna a čekáme na prvního nejrychlejšího volajícího, který se nám dovolá. Tak, jak to vypadá? To se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tak teď jsem z toho úplně jelen, dalo by se říct. A jak by řekl můj kamarád Marián Hromek, jelené, máš oči zelené. Telefonní linka je volná, to je neuvěřitelné. No, čeče, tak už nám někdo volá, super. Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý den, Martin ze Syrovina.
1: Nazdar, Martine, tak člověče, ty jsi to vychytal, nevím, jestli...
2: Ano.
1: To je výborné, tak prosím tě, už jsi byl v Řecku na dovolené?
2: Ne, ještě nebyl.
1: Ještě jsi nebyl, kde jsi byl takhle v zahraničí třeba na dovčí?
2: Chorvatsko, Itálie.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že v Řecku se ti bude rozhodně líbit, stačí teda potom za chviličku tipnout to správné sedadlo v letadle. Prosím tě, ale já se snažím vždycky vás naučit nějaké nové slovíčko řecké. Už jsi to slyšel, že jo?
2: Ano.
1: Tak prosím tě, mám další slovíčko a to je promiňte, jakože s dovolením, víš, jakože chceš někam projít nebo tak. Takže promiňte se řekne me sig horíte. Me sig horíte.
2: Me sorite.
1: Me sig horíte.
2: Me sorite.
1: Sig ho. Aha, takže sig horíte.
2: Sig horíte.
1: Aha, mé sig horíte. Tak pojďme na to, prosím tě, řada 1 až 25, písmena A až F. Jaký je tvůj tip, co si myslíš, kde by mohlo být to správné sedadlo v tom letadle?
2: Tak já typuju F.
1: Ano.
2: 19.
1: Tak jdem to spustit, jdeme to zjistit. Letadlo nabírá. Ano, už se rozjíždí. Marťo, není to ani F19, nevadí, přesto ti dobře. Děkujeme. Šance bude zase za 48 jo. hodin. Ahoj.
2: Díky, jasné.
1: A vy ostatní nebuďte smutní, protože ta další šance tipnout si to správné sedadlo v letadle do Řecka od cestovní kanceláře KM Travel a také Rádia Jih zase brzy přijde. No a věřím tomu, že někdo z vás prostě na tu dovolenou musí odletět. My to tak chceme.
0: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com.
3: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Poslouchejte také po 15. hodině, protože budeme hrát třeba Krištof Jih, Zůstaň tu se mnou. Dáme taky Roxeťáky, How do you do? To si myslím, že bychom potom mohli zahrát na pálavu pro Jana Holuba z Hodonína. Holub je totiž na rybách i se svým kamarádem, který mi zapomněl říct jméno. Tak kluci, pánové, zahrajeme i vám a bude BB Rexha, New Religion. Co nás čeká v jihomoravských zprávách, je jasné, stavba zimního stadionu v Uherském Hradišti pokračuje podle plánu. Tak to uslyšíte právě v jihomoravských zprávách, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík a přeju vám krásné úterní odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina?
6: Mňam.
5: V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
7: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
8: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Děcka, hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Stavba zimního stadionu v Uherském Hradišti pokračuje podle plánu a brněnský soud zamítl komerční využití bývalé pošty u nádraží. Stavba zimního stadionu v Uherském Hradišti pokračuje rychle a zatím dodržuje plánovaný termín dokončení. Na konci minulého týdne se na místě uskutečnil další kontrolní den. Každý den na stavbě pracují desítky dělníků a práce výrazně postupují. Hotovo by mělo být letos v září. Soud v Brně potvrdil, že bývalá pošta u hlavního nádraží musí sloužit hlavně veřejnosti. Majitel budovy firma Recollect ze skupiny Trinity Bank, podnikatele Radomíra Lapčíka, chtěla objekt využít více komerčně, například pro obchody. S tím ale neuspěla, protože podle soudu je už desítky let v plánu. plánu, že budova bude veřejnou vybaveností. Menší podnikání, třeba kavárna v přízemí, možná je, hlavní využití ale musí zůstat veřejné. Rekonstrukce památkově chráněného domu od architekta Bohuslava Fuchse se tak znovu oddaluje.
6: Počasí.
0: V Brně aktuálně měříte 24 stupňů Celsia, v Dubňanech, v Babicích a v Kunovicích potom 25. Zítra ráno a zpočátku dopoledne bude jen menší oblačnost, v průběhu dne ale bude oblačnost přibývat, hlavně později odpoledne a večer se mohou na části území objevit přehánky, lokálně také bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
13: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínám, že na dálnici D52 na 14,5 kilometru na trase Brno Pohořelice stojí porouchané auto, projíždíte opatrně a ve Zlíně v ulici Filmová probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem. Tak si počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Rozhodně nic nepokazíte, když dáte taky nohu z plynu. Každopádně my v tuhletu chvíli, tedy 2,5 minuty po 15, vyjíždíme do další hodinky, kterou vás provází Vlasta Macík. Tak mějte krásné úterní odpoledne na jihu.

0: 17 hodin 10 minut One Republic na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy. Tak co nás čeká dál, to se dozvíte právě teď, tak rozhodně dejte volume doprava. Brněnské ulice vypadaly v neděli jako při natáčení akčního filmu, jenže to bylo bez filmového štábu, herců, bez kaskadérů a bohužel i bez pravidel. Co se v neděli v Brně událo, uslyšíte na rádiu Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu. Tady jsou Krištof a za chvíli taky Debbie.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pojďme do Brna, protože policisté v Brně v neděli krátce před polednem zastavili agresivně ujíždějícího řidiče, který v centru srazil kotce a ohrožoval další lidi. 36-letý cizinec ve voze Volkswagen Golf kličkoval mezi auty, projížděl křižovatky na červenou a v Židenicích donutil řidiče autobusu prudce brzdit, kvůli čemuž někteří cestující upadli. Do pronásledování se zapojilo hned několik policejních hlídek i pohotový taxikář, který pomáhal s orientací. Řidiče zastavila až u haly Rondo poté, co si při přejezdu obdobníku poškodil pneumatiky. Policisté ho následně zadrželi. Muž nadýchal téměř 1 promile alkoholu a případ policie prověřuje jako podezření z obecného ohrožení, přičemž hledá i další svědky celé události. Tak pokud jste něco viděli, určitě zavolejte na 158. My do Brna zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. BB Rexha, Rihanna a taky Roxeťáci.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jižní Moravy, švédští Roxette a How Do You Do. Snídaně, která chutná něco líp, protože za ní stojí dobrý skutek. O tom bude řeč po další trojce hitů pro dobrou náladu. Ale než se k tomu dostaneme, tak tady mám info pro ty a hlavně něco pro zahrádkáře i drobné pěstitele balkonových zahrádek. To budeme mít jako výhru v dnešním tajemném jihu. Konkrétně to bude 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic. Tak rozhodně si na to počkejte za nějakou půl hodinku. Odstartujeme tajemný jih a tohle to vám nabídneme.
1: Naladte si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Mám tady jednu zprávu od Verči Sloukové. Ta napsala: chtěla bych prosím zahrát pro svého přítele Patrička a poděkovat mu za obrovskou podporu při porodu. Bez něj bych to asi ani nezvládla. Moc ho miluji a také pro naši krásnou dcerku Teu. Tak Verčo, zdravíme samozřejmě i tvého přítele, ať se vám daří. A za chviličku postřeleme třeba Kylie Minogue, její All the Lovers. Ovšem v tuhle tu chvíli informace a pozvánka do Břeclavy, protože tady se v sobotu 9. května uskuteční férová snídaně, která podpoří pěstitele z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Začíná se 9:30 u Centra pro rodinu, máte navíc a připojit se může úplně, ale úplně každý. Těšit se můžete na pohodové piknikové setkání, kde si lidé společně vychutnají kávu, čaj, čokoládu nebo třeba banán. Z férového obchodu. Stačí si vzít deku a něco dobrého sebou a přijít posnídat s ostatními. Akce je součástí celorepublikové iniciativy, která připomíná, že záleží na tom, odkud naše potraviny pochází a jak vznikají. Tak nezapomeňte, 9. května férová snídaně, která podpoří pěstitele z Afriky, Asie a Latinské Ameriky v Břeclavi. U Centra pro rodinu máte navíc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Zdraví Razingu! Zdraví!

0: diváckého ze Šardic a vaše kvítka, zelenina, ovoce poroste jako divá. Tak co se týká muziky po 16. hodině, Valda Gang, Asi se mi stejská. Dáme si taky Shakiru, Whenever, Wherever. A ještě jedna ženská na frekvencích rádia jejich Ina, I Will Be Waiting. Já jsem Vlastně Macík, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlínský kraj zohlední názory obcí na zóny pro větrné a solární elektrárny. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
4: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomy a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
5: Velký výběr letniček, balkónových květin, sadby zeleniny, bylinek, okrasných rostlin a trvalek najdete v zahradním centru Malinkovič Důbrava na Bratislavské ulici v Břeclavi. Využijte 10% slevu na všechny rostliny od 25. dubna do 7. května. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Důbrava.
6: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Hezké odpoledne, necelé dvě minuty, bude 16 hodin.
9: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Hustopeče opraví hřiště na Masarykově náměstí a Zlínský kraj zohlední názory obcí na zóny pro větrné a solární elektrárny. Hustopeče připravují opravu dětského hřiště u Masarykova náměstí. Hotovo by mělo být na konci školního roku. Radní už schválili výzvu pro firmy, které se o zakázku ucházejí. Hřiště projde kompletní obnovou herních prvků, část z nich město využije jinde. Jde o další z řady oprav, kdy radnice každý rok modernizuje jedno hřiště ve městě. V Petrově srazilo dnes ráno nákladní auto ženu na přechodu pro chodce. Nehoda se stala v centru obce na silnici 55. Zraněnou ženu středního věku ošetřili záchranáři a vrtulníkem ji přepravili do fakultní nemocnice Brno. Policie uvedla, že dechová zkouška u řidiče byla negativní. U chodkyně kvůli zdravotnímu stavu nebylo možné provést. Okolnosti nehody policisté dále vyšetřují. Zlínský kraj bude respektovat názor jednotlivých obcí na vládou navrhované akcelerační oblasti pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Na zasedání krajského zastupitelstva to uvedl hejtman Radim Holiš. Vládou navrhované zóny, které mají v Česku urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren, narážejí ve Zlínském kraji na nesouhlas samospráv. Kraje můžou akcelerační oblasti připomínkovat do 15. května. Obce i občané posílají na kraj usnesení zastupitelstev či petice, včetně odborných argumentů. Kraj je všechny souhrně odešle.
0: Počasí. Ve Ždánicích měříte aktuálně na venkovních teploměrech 26 stupňů Celsia, v Bule Radicích a v Uherském Hradišti 25 a ve Vlčnově 24. Zítra ráno a zpočátku dopoledne bude jen menší oblačnost, v průběhu dne ale bude oblačnost přibývat a hlavně později odpoledne a večer se mohou na části území objevit přehánky, lokálně také bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
12: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Rádio Jih. Doprava. A pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot stojí porouchané nákladní auto. Průjezd je se zvýšenou opatrností, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
10: Tajemný.
0: A je to tady. Tento týden pro vás v Tajemném jihu máme jako výhru 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic. Petr vyrábí unikátní vermikompost, který nevzniká z odpadu, ale z lokálních vinných matolin a třapin. Je vhodný pro zahradu i bylinky a květiny na balkóně nebo terase. Více info získáte na www.petrdivacki.cz. Tak se tam rozhodně podívejte, www.petrdivacki.cz. No a pokud byste chtěli právě 50-litrové balení jemného vermikompostu úplně, ale úplně gratis, tak se zapojte do dnešního Tajemného jihu. V něm pátráme po tom, jak se jmenoval původní lignitový důl v Šardicích. Ten zásoboval uhlím elektrárnu v Hodoníně a fungoval od roku 1964. Tak jak se původní šardický důl jmenoval? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete SMSku, textovku nebo zprávu přes WhatsApp na číslo 606 703 889 606 703 889, protože ve hře, jak už jsem říkal, je 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic, www.petrdivacki.cz. Tak a ještě jednou a naposled, dneska pátráme po tom, jak se jmenoval původní lignitový důl v Šardicích. Držíme vám pěsti.
10: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: po 16. hodině. A je tady rekapitulace dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný.
0: Tento týden něco pro všechny z vás, kteří chcete mít letošní úrodu úplně nádhernou, úplně luxusní, protože vám nabídneme 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic. Petr vyrábí unikátní vermikompost, který nevzniká z odpadu, ale z lokálních vinných matolin a třapin. Je vhodný pro zahradu i bylinky a květiny na balkoně nebo terase, jak jsem říkal, já si ho určitě taky takhle nechám dovést asi, protože já 50 litrů vlakem nepovleču teda. Každopádně, dneska společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenoval původní lignitový důl v Šardicích. Ten zásoboval uhlím elektrárnu v Hodoníně a fungoval od roku 1964. Jak se původní šardický důl jmenoval? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře, jak jsem říkal, je 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic. Více informací o Petrovi najdete na www.petrdivacki.cz, tak se tam rozhodně podívejte, www.petrdivacki.cz, a hlavně, pokud chcete tady tohleto 50-litrové balení jemného vermikompostu zdarma, tak se zapojte do dnešního tajemného jihu. Pátráme potom, jak se jmenoval původní lignitový důl v Šardicích. Jak se jmenoval původní lignitový důl v Šardicích? Dám vám ještě na odpověď nějaké, nic moc, 3,5 minuty.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.
2: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 16 hodin, 16 minut, to je aktuální čas a my jdeme do finále dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný jih.
0: Tomu, abychom mohli rozdat cenu a abychom se dozvěděli taky správnou odpověď, tak potřebujeme někoho z vás, posluchačů Rádia Jih, a už tam máme Renátku. Přeju krásné odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
0: Renátko, tak my jsme dneska v tajemném jihu pátrali po tom, jak se jmenoval původní lignitový důl v Šardicích, tak jaká je správná odpověď?
2: Byl to důl Dukla.
0: Ano, důl Dukla, to byla správná odpověď, což znamená, že vám to přineslo 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic. Petr vyrábí unikátní vermikompost, který nevzniká z odpadu, ale z lokálních vinných matolin a třapin. A mě zajímá, co doma pěstujete?
2: Úplně všechno, od kytiček, zeleniny, po brambory, prostě všechno.
0: No tak to je úplně luxus, to je úplně boží, tak věřím tomu, že právě tady tahle ta výhra se vám šikne jako bič, dalo by se říct. Takže jsme rádi, pozdravíme do Tvarožné Lhoty, protože jak jsme se bavili po telefonu, já jsem tam jezdíval na Dance Parade hodně často, tak zdravíme Jiříhovi. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak a vy ostatní, nebuďte smutní, protože zítra dostanete možnost opět vyhrát 50-litrové balení jemného vermikompostu od Petra Diváckého ze Šardic. www.petrdivacki.cz, tam se podívejte a letošní úroda prostě bude stát za to.
1: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, One Man Show, cizí zeď, 16 hodin 29 minut, to je aktuální čas. A co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu? Já si myslím, že bychom si mohli vyjít takhle do přírody a s hůlkama. Co říkáte? Pokud jste pro, tak rozhodně držte vlnu a poslouchejte dál Rádio Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih.
2: Tentokrát soutěžíme v Tajemném Jihu o 50-litrová balení prémiového vermikompostu od Petra Diváckého. Dopřejte své zahradě poctivou sílu ze šardic bez chemie. Více informací na petrdivácký.cz.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť?

0: www.motoshopping.com. Zveme vás na testovací dny v motoshopu DNX už pátek 8. května od 9:30 v naší prodejně na Velkomoravské ulici v Hodoníně. Nově u nás vyzkoušíte značky Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa, ale i naše tradiční stroje Royal Enfield a QJ Motor. Čekají vás testovací jízdy a speciální slevy pro všechny motorkáře. Prodej na motoshop DNX, ulice Velkomoravská Hodonín. Více informací naleznete na Facebooku dnx-shop.cz.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: Punk, Get Lucky na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravě. A pozor, pozor, v okolí Brna se rozbíhají pravidelné výšlapy Nordic Walking, které jsou vhodné pro seniory i úplné začátečníky. Těšit se můžete na pohodové trasy dlouhé kolem 5 až 6 kilometrů v nenáročném terénu, třeba v okolí Modřice, Rajhradu nebo Želešic. Vycházky se konají každou středu od 10 do 12 hodin a první start, který proběhl 4. března, tak už máme další termín a ten bude zítra, právě 6. května. K dispozici jsou zdarma i hůlky a zajištěná je také doprava z Brna a okolí. Stačí se jen přihlásit a vyrazit. Čeká vás pohyb, čerstvý vzduch a parta lidí, která si to umí užít. Tak my samozřejmě zdravíme, ať vám počasí vyjde, no a posíláme další hity pro dobrou náladu. Divokej byl tsunami, tak doufám, že to zítra nezažijete.
1: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trekmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Probíráme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Moravy, tohle to jsou Blue, jejich One Love. A co nás čeká za muziku po 17. Bude třeba Coolio, Gangsta's Paradise, budou taky Činasky, Potkal jsem tě znovu po letech. A dáme si taky Hunter X, jeho Golden, nebo jejich Golden. Já jsem Vlastně Mancí, přeju vám krásné úterní odpoledne. Za chvíli Petr, Indra, další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnský soud zamítl komerční využití bývalé pošty u nádraží. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH, ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
0: Hezké odpoledne, 16 hodin 58 minut, to je aktuální čas.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Stavba zimního stadionu v Uherském Hradišti pokračuje podle plánu a brněnský soud zamítl komerční využití bývalé pošty u nádraží. Stavba zimního stadionu v Uherském Hradišti pokračuje rychle a zatím dodržuje plánovaný termín dokončení. Na konci minulého týdne se na místě uskutečnil další kontrolní den. Každý den na stavbě pracují desítky dělníků a práce výrazně postupují. Hotovo by mělo být letos v září. Soud v Brně potvrdil, že bývalá pošta u hlavního nádraží musí sloužit hlavně veřejnosti. Majitel budovy firma Recollect ze skupiny Trinity Bank, podnikatele Radomíra Lapčíka, chtěla objekt využít více komerčně, například pro obchody. S tím ale neuspěla, protože podle soudu je už desítky let v plánu, že budova bude veřejnou vybaveností. Menší podnikání, třeba kavárna v přízemí, možná je, hlavní využití ale musí zůstat veřejné. Rekonstrukce památkově chráněného domu od architekta Bohuslava Fuchse se tak znovu oddaluje.
15: Počasí.
0: Pojďme se podívat na to, jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy, v Břeclavi, v Jalubí, ve Bzenci a Moravské Nové Vsi. Měříte aktuálně 26 stupňů Celsia. Zítra ráno a zpočátku dopoledne bude menší oblačnost v průběhu dne, ale bude oblačnosti přibývat, hlavně později odpoledne a večer se mohou na části území objevit přehánky, lokálně také bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
16: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme také na silnice. Pozor v Brně na kruháči Seifertovi a u Kružní ulice se řeší nehoda dvou osobáků a podobné je to ve Zlíně, v Loukách, na třídě Tomáše Bati jsou taktéž dva osobáky v sobě. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a hlavně nohu z plynu.

0: je Sam Feld, hej San. 17 hodin 8 minut. Pejskař versus řidič osováku, tak to nebude žádný vtip, který uslyšíte na rádiu o dalších dvou hitech pro dobrou náladu, ale neuvěřitelné setkání Kliďase a Nerváka, které skončilo fackou. Podrobnosti uslyšíte na jihu po hitovce od Imagine Dragons, tak rozhodně držte vlnu.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník nejstarší světové vinařské soutěže. Valtické vinné trhy. To je Wimbledon mezi výstavami. Od pátku 8. května.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taková nová česká komedie Slunce, světla a pár facek. Strážníci v brněnských Ivanovicích řešili spor mezi řidičem a mužem se psem, který skončil právě zmiňovanou fackou. Po frekvenci 105.1 FM proto teď míříme do Brna a okolí. 53-letý řidič chtěl podle svých slov vjet do areálu, jenže ve vjezdu stál muž venčící psa a nereagoval. Proto na něj řidič zablikal dálkovými světly. To 37-letého muže rozčílilo natolik, že začal bouchat do kapoty auta a nadávat. Když řidič vystoupil, aby situaci vyřešil, dostal od mladšího muže facku, přičemž podle svědkyně měl pravdu právě řidič. Strážníci případ vyhodnotili jako podezření z narušení občanského soužití a případem se budou dál zabývat úředníci. Co k tomu dodat? No, je to jedna velká komedie.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich soutěžíme o leteckou dovolenou pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc. Užívat si budete na řeckém ostrově Evia a nezaplatíte ani korunu. A ten, kdo by už nejraději tento víkend něco zase italského, tak ať je drží vlnu na jihu, budeme mít pro něj tip, který ho 100% potěší.
1: Naladte si rádio jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000. Člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, gelately, různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tady se vám blíží splátečka a další.
7: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí Kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Itálie na Moravě, ale samozřejmě je dobře, že jste teď v dosahu frekvencí Rádia Jih, protože teď přichází slibovaná pozvánka na víkend v italském stylu. Na Belvederu ve Valticích si můžete znovu užít italský víkend, který se uskuteční od 8. do 10. května. Těšit se můžete na speciality inspirované italskou kuchyní, skvělá vína i osvěžující drinky. Chybět nebude pohodová atmosféra na terase zámečku s výhledem, který k tomu prostě patří. Ideální příležitost, jak si zpříjemnit další prodloužený víkend s přáteli, rodinou nebo jen tak ve dvou. Stačí se zastavit a na chvíli si užít Itálii tak, jak ji vnímají právě na Belvederu ve Valticích. Ode mě poslední pozvánka pro dnešní den. Vlastě Macík popřeje hezký podvečer a těším se na vás zase zítra ve dvě tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jejich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Mastra Kovomatkyjov, šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Baltické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Baltické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým a hledá nové kolegy i kolegyně. Aktuálně hledáme obsluhu pilky a svářeče MIG, MAG a TIG. Výhodou je svařování plamenem. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo nás kontaktujte na telefonu 725 934 545 paní Novotná.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrum.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Hustopeče opraví hřiště na Masarykově náměstí a Zlínský kraj zohlední názory obcí na zóny pro větrné a solární elektrárny. Hustopeče připravují opravu dětského hřiště u Masarykova náměstí. Hotovo by mělo být na konci školního roku. Radní už schválili výzvu pro firmy, které se o zakázku ucházejí. Hřiště projde kompletní obnovou herních prvků, část z nich město využije jinde. Jde o další z řady oprav, kdy radnice každý rok modernizuje jedno hřiště ve městě. V Petrově srazilo dnes ráno nákladní auto ženu na přechodu pro chodce. Nehoda se stala v centru obce na silnici 55. Zraněnou ženu středního věku ošetřili záchranáři a vrtulníkem ji přepravili do fakultní nemocnice Brno. Policie uvedla, že dechová zkouška u řidiče byla negativní. U chodkyně kvůli zdravotnímu stavu nebylo možné provést. Okolnosti nehody policisté dále vyšetřují. Zlínský kraj bude respektovat názor jednotlivých obcí na vládou navrhované akcelerační oblasti pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Na zasedání krajského zastupitelstva to uvedl hejtman Radim Holiš. Vládou navrhované zóny, které mají v Česku urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren, narážejí ve Zlínském kraji na nesouhlas samospráv. Kraje můžou akcelerační oblasti připomínkovat do 15. května. Obce i občané posílají na kraj usnesení zastupitelstev či petice, včetně odborných argumentů. Kraj je všechny souhrnně odešle.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Dnes večer a v noci polojasno až oblačno, noční teplota klesne na 14 až 11 stupňů, zítřek bude oblačný, srážky se mohou vyskytovat na části území hlavně později odpoledne a večer, lokálně se mohou objevit také bouřky. Na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 25.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1.

0: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Československá Miss Roma 2026. Už v sobotu 9. května od 20 hodin ožije Dům kultury v Hodoníně jedinečnou událostí. Přijďte zažít večer plný krásy, elegance a romské kultury, kde se ty nejkrásnější romské dívky z Česka i Slovenska utkají o titul Československá Miss Roma 2026. Vystoupí Jaroslav Parči, hodoninské mažoretky Tomi a Marta a taneční soubor Romano Jílo ze Zvolena. Po skončení programu pokračuje taneční zábava s romskou kapelou Gypsy Čonkovci. Československá Miss Roma, sobota 9. května od 20 hodin, Dům kultury Hodonín.
8: Rádio Jih, počasí.
9: Moravoj, při úterku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno až oblačno, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teploty od 8 do 14 stupňů. Ve středu pak zpočátku malá oblačnost, během dne oblačnosti přibude, k večeru na severu kraje přehánky ojediněle i bouřka. Teploty pak od 23 do 26 stupňů.

0: Pohodový pátý květnový večer, přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. A my se dnes hned z kraje večera podíváme do Mikulova a já vám nabídnu termín a program letošních slavností města Mikulov. Podrobnosti k velké události nabídnu za chviličku, tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty si a z hity pro dobrou náladu. Krásný úterní večer Jižní a Jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a Mikulov se připravuje na letošní slavnosti města. Těmi bude město žít od 15. do 17. května. Součástí bude řemeslný jarmark, koncerty, promítání, vystoupení cymbálových muzik, aktivity pro děti, košty vín, no prostě Mikulov a slavnosti města, jak je máme rádi. Je tam krásně, tak se tam stavte na slavnosti města Mikulova ve dnech od 15. do 17. května. Novinky z naší Moravy a my vám ze studia Rádia Jih přejeme super úterní večer s datem 5.5. Užívejte, i dnes s váma zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Info, které jinde nedostanete, a hity pro dobrou náladu, to je i dnešní večer na vlnách Rádia Jih. No a já dnes potěším i milovníky burgerů. Pozvu vás totiž na květnový Hamburger Fest do Kyjova. Tak zatím mějte fajn večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát soutěžíme v Tajemném jihu o 50-litrová balení prémiového vermikompostu od Petra Diváckého. Dopřejte své zahradě poctivou sílu ze šardic bez chemie. Více informací na petrdivácký.cz. Rádio Jih.

0: Večerní vlna jihu, úterý ve finále, no a já mám dnes pozvánku pro milovníky burgerů. V Kyjově už 16. května totiž proběhne velký Hamburger Fest, tomu bude patřit přímo Masarykovo náměstí v čase od 11. dopolední do 21. večerní. V tomto čase kromě burgerů všech tvarů, chutí, vůní a složení zažijete koncerty křídla LP, bavit děti bude tlapková patrola, v provozu bude dětská zóna, k tomu relax zóna, spousta soutěží. Takže letošní Hamburger Fest Kyjov už 16. května přímo na Masarykově náměstí. Hrdým partnerem akce je i Rádio Jih, tak tam vyražte a super si to užijte. Úterní večer je v běhu a my si už v tuto chvilku posíláme další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme 5. květnový večer s Hema.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9. květnový večer, startujete si hem, běží další státním svátkem osvěžený týden. V pátek to bude 81 let od konce druhé světové války a kalendářně patří dnešek všem Klaudiím. Ve středu pak bude slavit Radoslav a ve čtvrtek Stanislav oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu i dnes večer jedeme dál na křídlech songů pro lepší náladu, tak buďte s námi, ať jste kdekoliv. Z Hodonína vám pohodovou pátou květnovou noc přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Rádio Jih. Počasí. Moravoj při úterku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno až oblačno, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teploty od 8 do 14 stupňů. Ve středu pak zpočátku malá oblačnost, během dne oblačnosti přibude, k večeru na severu kraje přehánky ojediněle i bouřka. Teploty pak od 23 do 26 stupňů.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: Úterní večer na jihu rozjetý, no a my se dnes exkluzivně budeme věnovat vlastně už tradičnímu bučovickému Pojď na pivo festu. Termín letošního ročníku představím už za chviličku. Si u vás domů, do práce nebo i za volanty zdraví. Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní zda na vlnách jihu, no a já vás dnes pozvu i na pivečko. V Bučovicích na 27. květen totiž připravili další ročník Pojď na pivo festu, kde se i letos budou prezentovat oblastní mini pivovary. Hrát budou kapely, bude se grilovat a servírovat to nejlepší jídlo. To vše proběhne přímo v centru Bučovic na náměstí Svobody. Takže kdo z vás má rád to nejlepší pivo, super muziku a parádní atmosféru, tak se stavte 27. května u nás v Bučovicích. Úterý se nám krátí a my na jihu už jedeme dál, a to s dalšími nejvymazlenějšími hity pro dobrou náladu. Tak užívejte krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Rádio Ich, úterní večer s datem 5.5. počasí jako na objednávku. No a v Rosicích se připravují na velké květnové odpálení letošní sezony tamního koupaliště, slyšíte dobře. A my se události pověnujeme už za chviličku, tak buďte u toho a užívejte úterní večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Nalaďte si Rádio Ich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radioich.cz. Radioich.cz. Rádio Ich.

Úterní večer na vlnách Jihu v běhu, no a já ještě dnes nabídnu, tak jak jsem slíbil, info z Rosic, kde plánují ve velkém stylu už v květnu odstartovat letošní sezonu koupaliště. Koupaliště Rosice Zátoka otevře své brány pro plavce už 23. května přímo ve 14 hodin a nebude to jen tak. Součástí bude den plný zábavy pro děti i dospělé, občerstvení, dárky pro prvních 100 návštěvníků a hlavně vstup zdarma. Tedy koupaliště Zátoka Rosice startuje svoji sezonu už 23. května. Sluníčko, voda, pohoda, je to tady, tak užívejme. Každopádně tento večer na jihu

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Úterní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě polojasno až oblačno, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teploty od 8 do 14 stupňů. Ve středu pak zpočátku malá oblačnost, během dne oblačnosti přibude. K večeru na severu kraje přehánky ojediněle i bouřka, teploty pak od 23 do 26 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

Stáhněte si Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radio Jich.cz. Rádio Jich.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě polojasno až oblačno, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teploty od 8 do 14 stupňů. Ve středu pak zpočátku malá oblačnost, během dne oblačnosti přibude, k večeru na severu kraje přehánky ojediněle bouřka. Teploty pak od 23 do 26 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou úterní noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.

0: rád, i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih. Tentokrát soutěžíme v Tajemném jihu o 50-litrová balení prémiového vermikompostu od Petra Diváckého. Dopřejte své zahradě poctivou sílu ze šardic bez chemie. Více informací na petrdivácký.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je Budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: I hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes noc a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno až oblačno, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teploty od 8 do 14 stupňů, ve středu pak zpočátku malá oblačnost, během dne oblačnosti přibude, k večeru na severu kraje přehánky ojediněle bouřka. Teploty pak od 23 do 26 stupňů. I pro poslední hodinku tu mám každopádně set dalších hitů pro super náladu. Tak mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Máme tu půlnoc, Moravo, a my na jihu startujeme středu s datem 6.5. Po zbytek noci bude na jihu polojasno až oblačno, na severu kraje ojediněle slabé přehánky. Teploty pak od 8 do 14 stupňů. Ve středu zpočátku malá oblačnost, během dne oblačnosti přibude. K večeru na severu kraje přehánky ojediněle bouřka. Teploty od 23 do 26 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový přelom prvního květnového týdne.

svojich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Teenage is sexy, huh?
1: Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: celý svět, čo ty ku mně cítíš z násob tisíckrát.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Poslouchejte Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radio Jih. Rádio Jih.